0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: A jdeme na to, máme tady další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Relax Rádia. Tahle ta dnešní má číslo 1559. Už se těším na tu příští, až tam bude ta 60. Dneska uslyšíte 10 skladeb z klasického žebříčku, to je jasný. To jste se už mohli i podívat na www.radio-relax.cz. A k tomu máme 4 novinky. Koukal jsem, jestli některá z novinek z minula se chytla v tom dnešním pořadí. Jo, 2 tady máme a paradoxně, možná právě proto, jsou obě český. Takže za chvíli uslyšíte, kdože se dostal z minula do 10. Jdeme na to, protože před námi je samozřejmě nejprve rekapitulace, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Can you tell me what is new, baby?
1: I've been gone for a while, but I came right back for you. Fetty Wap a Right Back to You, to je vlastně minule 3. místo, takže to vypadá, že asi se v té první trojce někde udrží. Na dvojce tam byl Charlie Puth a spolu s ním Hikaru Utada. Skladba, která se jmenuje Home, je strašně klidná. A jeden speciální rituál byl na prvním místě, to znamená Adonis a Emma Drobná. Nicméně měli jsme tu i skladby, které se jaksi jako nechytly. To znamená, že dneska je 100% neuslyšíte. Pojďme se tady podívat, který to byly. To mě docela mrzí, protože Shaggyho mám rád, už jenom kvůli tomu hlasu, ale co se dá dělat? Looking Lovely se do té desítky dnešní určitě nedostala. Band Camino. Skladba s názvem Holly, to je taková fakt jako tuctovka, to mě nějak jako moc nepřekvapilo, bych pravdu řekl. Tak, ale jedeme dál. Před námi je 10. a 9. místo, to znamená, mám to tady. Už jsem selek, že jsem si to ani pořádně nepřipravil. 10. místo, tam je česká skupina Poetika, kterou já osobně mám docela dost rád. Její novinka se jmenuje Blízko a prý jí doprovází, přiznám se upřímně, nebudu si vymýšlet, klip, který se natáčel v Praze. Ono to asi vyšlo docela levno, takže v pohodě. Poetika se chytla, je na 10. místě, to znamená nastartováno na to, aby šplhala směrem vejš, určitě má. No a na 9. jsou berlínští Fastboy, který se vrací s novou muzikou a oni mají takový heslo, drží se toho, že život přes všechny ty překážky, které je, tak je prostě krásný a já jim věřím.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Musím teda uznat, že kdybych se dostal v Berlíně někde na nějakou party, a jedno jestli poulično nebo někam do klubu, kde by hráli právě Fastboy, šel bych rád, protože ta jejich muzika je fakt taková radostná, člověk z toho má docela dobrý pocit. Myslím si, že třeba měl bych z toho daleko lepší pocit, nežli z první novinky, kterou tady dneska mám. Přiznám se, trošičku jsem z toho byl takový jako rozpačitej. Když bych vám řekl jméno Amala Zandil Dlamini, docela by mě zajímalo, kdo z vás by si uvědomil, že to je 24-letá reperka, ona je to teda i producentka, to je hodně úspěšná, teda musím taky říct, která je původem z Los Angeles, jak zpívá Franta Rinko Čech, a říká si Do Jacket. Ten její styl muziky mě trošičku obchází, nicméně nebrání to tomu, aby dneska měla první novinku, která se jmenuje Jealous Type, a jsem docela zvědavý, jak si povede, protože, jak říkám, můj šálek kávy to není, ale sleduju postupem doby, že to, co se až tak úplně nelíbí mně, tak relativně má dost velkou skupinu koncových posluchačů, který ty body a který ty hlasy posílají. Takže hlasovat můžete na www.radio-relax.cz, je to jenom na vás, protože kdyby bylo po mým, tak dál nejde. Ale k tomu dáme hned i další místo, to znamená v pořadí 8. Tam je Slavíček, to zní tak moc hezky česky, zpívá o hezkým ránu, i když máme v podstatě už jakoby večer, tak tyhle ty písničkářské aktivity nejsou vůbec od věci. Hezký ráno je vlastně jeho čtvrtým singlem v roce 2026, tak budeme držet pěstě, ať se vyšplhá ještě výše, protože je na 8. místě a je to vlastně druhá novinka, která se dostala do dnešní desítky a je paradoxně nejvejš.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relax

0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Osmé místo.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Myslím si, že na ráno nemůže být optimističtější skladba než je Slavíček a hezký ráno. Určitě bych mu dal nějaký hlásek a posunul ho směrem nahoru, by nám náhodou z té desítky nevypad, protože mám rád, když je to takový trošku vyvážený a kromě té nálože zahraničních skladeb je tam i něco českého a tohle to má jako celkem velkou šanci se dostat směrem nahoru. Tak, ale teď pojďme zase dál, protože před námi je druhá novinka. Tady jsem byl trošičku v rozpacích už z toho důvodu, že jsem nemohl vůbec na Mika nic najít. Zpěvák, který se jmenuje Miko, takový černovlasej simpoš, díval jsem se na nějaký jeho rozhovory a tak dále, je hodně vysmátej, v podstatě označuje svoji muziku jako pop rock, což tak jako dalo by se říct, že jo. Je to hezounek, takže u holek bude mít jako asi velký úspěch, doporučuji najít si nějaký jeho videoklip. A novinka, se kterou přichází sem do Relaxády, se jmenuje Dream Boy. Uvidíme, jak si povede do příštího vydání, jsem na to docela zvědavej. Myslím si, že jako našlápnu to bude mít. No a hned potom tady budu mít jedno britské trio, se jmenuje Flow, přichází s novým singlem, ten single se jmenuje Leak It, koukal jsem se na... Takhle, nejdřív jsem si přečet, že to video k tomu, to znamená ten klip, je z fiktivního wellness pobytu, tak jsem si říkal, ty brďo, to jsem docela zvědavý, jak to tam bude vypadat, jako jo, takhle, nebylo to nic moc, ale musím teda uznat, že holky jsou to hezký, zpívají docela slušně, takže jak říkám, já to vždycky nechávám otevřený, je to na vás, děvčata.
1: Novinka Relaxády.

0: Když se postaví tři holky vedle sebe, teda stále ještě mluvím o trojce Flow, a dají dohromady skladbu Liquid, tak vám musím říct, že když tam tančí a oni, že to umějí se dobře hejbat, tak to vypadá moc hezky. Možná, že už i za to bych jim ten bodík a hlas poslal na www.radio-relax.cz, ale jak říkám, je to na vás. Máme za sebou dvě novinky, nějaký ty hity a jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo. Na to 6. se fakt jako hodně těším, protože to je seskupení hvězd, by se dalo přímo říct. Afrojack, Sia a David Guetta, no tak jako když se spojí tyhle ty tři, tak je to v podstatě záruka popového úspěchu, co si budeme povídat. Mimochodem, vzpomenete se ještě na jeden megahit, jmenoval se Titanium, je to teda nějaký pátek z roku 2011, ten nazbíral miliardy streamů a dostal jako desítky platinových ocenění a možná, že něco podobného doufají i s tímhle. Každopádně, skladba má za sebou velkou premču na festivalu Ultra Miami, kde se jako mezi fanouškama to prostě to mělo obrovský ohlas. No, tak proč ne? Uslyšíte za chviličku a hned v zápětí si dáme 5. místo. Tam jsem jako hodně čekal, co to udělá. Docela jste mě překvapili, že jste ji posunuli druhý týden už na 5. místo ze 7. z minula. Lady Gaga. Ďábel nosí Pradu, první díl, to asi vidělo spoustu lidí. Teď byla jenom otázka času, kdy se objeví dvojka. Já se přiznám, že mě tam trošičku jako rozhodilo to, že k té jedničce tam jako většinu muziky udělala Madonna. Já mám pro Madonu prostě slabost, myslím, že to byl Vogue nebo něco takového, co tam znělo jakoby tím prvním dílem. Tady v té dvojce tato skladba od Lady Gaga mi jako až tak úplně nesedne, ale já myslím, že film to pak dotáhne. Myslím, že tady je asi hodně důležitý vidět souběžně s tím ten film. Takže doporučuji, běžte se podívat na Ďábel nosí Pradu 2 a tam uslyšíte vlastně dneska 5. místo Lady Gaga Runway.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: No, tedy jsem to tak poslouchal, tak už mi to tak hrozný nepřišlo, to se přiznám, ale fakt je ten, že já jsem ještě neviděl tu dvojku, Ďábel nosí Pradu, a až to jako zakomponuju do toho filmu, tak třeba to v tom vyjde úplně jinak. Každopádně doporučuji, víte, do čeho jdete, alespoň hudebně. Tak jedeme dál, protože před námi je další novinka, tu má na svědomí německý zpěvák, já se vždycky zarazím, protože si pamatuju, že kdysi on dávno v nějakém rozhovoru říkal, že není... To se píše Michael, že není ani že není ani Michael, ani Michel, a já nevím, kde si co si jako oslovuju při těch rozhovorech, ale že on je Michael. Michael Schulte. Je to Němec, ta novinka se jmenuje Lovesick. On vlastně je to taková podsta slunci, naději, rodině a hlavně prý velkým emocím. On vlastně připravil nový album, to album se jmenuje Beautiful Reasons, a je to prý takové jako, že dokonalý přivítání jara. Mně se docela líbilo, protože on o té desce řekl, že je to hodně osobní a věnoval jí svojí ženě a dvěma dětem a tak dále a tak dále. No prostě je to takový, on ví, jak to udělat, aby se to chytlo, co si budeme povídat. Jestli se to chytne u nás v parádě, to se uvidí, a protože to je třetí novinka. Pak jedeme hned na další místo, v pořadí čtvrtý, Somber, Potential, skladba. Mimochodem, to jsem si fakt musel minule najít, jako nějaký videoklip a vůbec rozhovor a tak dále. Ten rozhovor byl hodně ujetej, co si budeme povídat. Jako je to fenomén a rockstar současný generace, jo, a je to tam i vidět. Oni ten rozhovor probíhal tak jako živelně. Ta muzika není úplně špatná, ale nechám to na vás. Já to nehodnotím, protože to je prostě úplně jiná věková kategorie.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

Skladba, která pro mě jako zůstane trošičku záhadou, protože, ale je to asi tím, že ten rozdíl věkový je asi relativně větší. Somber je fakt jako pro hodně mladý a on ukazuje, že je takový ten, jak to říct, no prostě takový rebel. Jo, to je to správný slovo. Potential je muzika, která je aktuálně na 4. místě, postup z minula z 5. místa. Jsem docela zvědavý, jestli to dotáhne, protože tady druhý týden, takže tutově se dostane do první trojky. Teď bude jenom otázkou, kam až to dotáhne, jestli až nahoru,

0: A tři jednou ranou, jo. On je to muzikant, vypadá dobře, vybral PlayStation, udělali z něj virální kampaň a ještě teda upoutávka na film, tak jako já myslím, že už jako není co lepšího. Takže Kid Laroi a čtvrtá novinka, nechme se překvapit, jak si povede v tom příštím vydání, jestli se dostane do té desítky, anebo ne. Každopádně o tom rozhodnete i vy na www.radio-relax.cz. Tak a jdeme rychle dál, protože už jdeme na stupně vítězů, koukám, jak jsem na tom časem blbě, jako vždycky, takže tam se objevují, nebo objevují, oni tam šplhají už čtvrtý týden. BTS se skladbou Swim, oni vydali další album, na tom je 14 písniček, mimo jiné i tenhle ten single Swim. Tvrdí o něm, že se stal hymnou pro fanoušky na celém světě. Jako pro mě to až taková úplně hymna není, když bych se nad tím měl pozastavit, tak od BTS, ačkoliv to není úplně muzika, kterou bych poslouchal každou hodinu, tak mám rád i jiný věci a řekl bych, že jsou pro mě daleko oblíbenější, ale Swim je prostě Swim. Není to špatný. A líbí se mi hlavně ten videoklip, ten jako s tou plachetnicí, to je bomba. Jinak to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct, jo? Protože to je třetí místo, pak už půjdeme směrem nahoru, bude tam nějaká rekapitulačka, takže jak říkám, na hlasování to všechno závisí, takže www.radio-relax.cz.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Muzika to není špatná. BTS, Swim a co si budeme povídat, když navíc zpívají takovýhle hezouni, jako jsou BTS. A ještě mají k tomu docela dobrý videoklip udělaný. Já si myslím, že tam je velký potenciál, aby se v tom posledním kole, co tady budou, dostali ještě jako trošku vejš. Zatím jsou třetí, bude záležet na vás. Paradoxně jsem si tak uvědomil, když jsem to poslouchal, její skladba se jmenuje Swim a na druhém místě je aktuálně tedy Swims, což je samozřejmě interpret, to je jasný, a on vlastně touhletou skladbou prej otevírá novou kapitolu své kariéry. Já si myslím, že už jsem to jednou říkal a mě vůbec teda nevadilo, když by dojížděl ještě tu starou, protože ta byla podle mě hodně úspěšná, mně se dost i líbila. Tenhle ten single, který vydal vlastně teďka nově, se jmenuje Mr. Know It All a já bych se ještě vrátil k tomu loňskému mega hitu, to si možná vzpomenete někdo, Lose Control, je to vlastně historický rekordman v žebříčku Billboard Hot 100, strávil tam neuvěřitelných 112 týdnů, jo, na streamovacích platformách, to znamená, to je teďka jediný měřítko podle toho, jak se poslouchá, jak se prodává a tak dále, tak na těch platformách už prej překonal hranici 5 miliard přehrání. To si ani nedokážu představit. Každopádně je to druhé místo. Koukám, jak ho ještě dlouho uslyšíme. No tak jako má ještě šanci do dalších kol, tak kdo ví, třeba bude příště první.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé.

0: A je to tady, máme za sebou druhé místo, to znamená před námi už jenom taková čekačka na místo první, na ten naprostý vrchol dnešního žebříčku a předtím rekapitulace. Rekapitulují se zvlášť novinky a pak celý to pořadí, abyste si třeba tak jako ještě uvědomili a řekli si, jo, tak týhle bychom mohli dát, nebo tomuhle bychom mohli dát hlas, tenhle ten ne, to se nám nelíbí a tak dále. Říkám to proto, že vlastně Relaxáda je hitparáda, kterou skládáte vy. To znamená, vy tam pošlete hlasy přes naše stránky www.radio-relax.cz. My to nějakým způsobem dáme dohromady, spočítáme to a příští týden ve středu tady bude, pozor, to musím říct, téměř jubilejní vydání, protože dneska máme 1559, to znamená, jestli se nepletu, 1560 máme příště, tak ať to máme hezky zaokrouhlený a doufám, že tam bude vašich hlasů víc než dost. Jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Doja Cat, Jill's Time, jako takhle, záleží na vás, já k tomu víc říkat nebudu. Je to zvláštní novinka, doufám, že se chytne. Miko, to je takový rebel číslo 2, co si budem povídat. Dream Boy je skladba, on teda tvrdí, že dělá takový jakože pop rock, tak je to na vás, jestli ho oceníte a pošlete ho do té desítky, anebo ne. Tohle je taková německá jistota. Michael Schulte, Lovesick, třetí novinka v dnešním vydání. A jdeme na tu poslední, to znamená čtvrtou. Styl muziky, který v současné době dost letí. Kid Leroy a Pieces.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace. Už nehledám to místo,
0: kde všechno má. Posunuli jsme se do toho základního žebříčku desetimístného, kde je na desátém místě trošku české muziky. Poetika, který já hodně držím pěstičky a skladba s názvem Blízko. Na devíce Fastboy. Pokud byste vyrazili do Berlína, pouvažujte tam nad nějakou taneční party. Fastboy tam určitě budou hrát, protože oni jsou tam odtamtať. Slavíček, druhá česká novinka, která se chytla. Udělám si hezký den, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním se postem, nejsem naj, to je rozdíl, dospívám a vidím. Písnička, která se hodí spíš na ráno, ale poslouchat se dá i v relaxádě, takže žádný problém. Navíc já z ní mám takový jako hodně dobrý pocit. Flow, Leak It. Aktuálně sedmé místo, ze kterého se dostaneme hned na šestku. Mimochodem, minule byli devátí, takže jako, nebo deváté dámy, takže jako si polepšili. Furt čekám, že se dostanou někam směrem vejš, protože to je hvězdná kombinace, by se dalo říct. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, minule osmý, dneska šestý. No nechme se překvapit do příště. Ďábel nosí Pradu, díl číslo 2, nebo v pořadí druhý díl. Už jsem se k tomu vyjadřoval, mně se ten díl s Madonou líbil víc, myslím tím hudebně, ale možná je to tím, že jsem tenhle ten druhý díl ještě neviděl. Možná, že je to tam tak dobře zasazený, že mě to chytne. Až to uvidím. Na čtvrtém místě taky postup z minula z pátého místa Somber, jak už jsem říkal, to je takový kudrnatý rebel, skladba s názvem Potential, jako myslím si, že mladá generace má svůj idol. BTS a klasika, která se drží už čtvrtý týden, písnička s názvem Swim a uvidíme, jestli se dostane nahoru a nebo ne. Protože bude mít těžkého soupeře. Teddy Swims, Mr. Know It All, je tady třetí týden, to znamená ještě před sebou má, jak říkám, cestu otevřenou a dlouhou. Uvidíme, jak se mu bude dařit. www.radio-relax.cz rozhodnout můžete vy. No a teď první místo. Kdo myslíte, že tam je? Vetivap, Right Back to You.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. května. Tento den roku 1972 se narodil český atlet Tomáš Dvořák. 11 let po něm spatřila světlo světa také modelka, herečka a zpěvačka Holly Valens. V roce 1958 se Minnesota stala 32. americkým státem. V roce 1881 měla tento den v Praze premiéru opera Bedřicha Smetany Libuše. Psal se rok 19...

0: Po 9 letech zažil Londýn premiéru muzikálu Vlasy. Ten samý den i rok zemřel ve věku 36 let na rakovinu v Miami na Floridě jamajský reggae velikán, zpěvák Bob Marley.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax rádio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si

0: Gaga.
1: Lady Gaga přesně v 6.00 na Rádio Relax.
2: Relax Radio.
1: Startuje nový týden, dnes ještě s krásně teplým dnem, ale následující dny mají být zhruba tak o 100% chladnější. Dnes očekáváme zataženou až oblačnou oblohu na většině území středních Čech. Přeháňky nebo déšť, kolem poledne a brzy odpoledne srážky přechodně budou jen výjimečně. Ve druhé polovině odpoledne a večer se vyskytnou opět na většině území, lokálně může i zabouřit. Odpolední teplota 22 stupňů Celsia, pozor dnes na nárazový vítr 55 km za hodinu. No ať se nám daří, jdeme pravou nohou nebo tou správnou nohou do nového týdne. Don't you worry, Black Eyed Peas a Shakira.

Jeli do Londýna, do Anglie vlakem, tak tohle to byl poslední vlak. Last train to London. No a pak jedině letadlem. Letadla mimochodem lítají dneska nějak hodně nízko. Asi bude pršet, asi určitě. Dneska má být teplota okolo 20 stupňů Celsia, ale možná i díky dešti a bouřkám se sníží na zítřejších 10. Tak užijeme si ještě takový teplejší start do nového týdne. Ono by nemělo být celý týden zima, ale ochladí se. Ať se nám daří v pondělí 11. května, přesně 6 hodin 14 minut. Stihněte všechno, co potřebujete, dojďte včas. Linka řidičů 606 736 736.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži?
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jedno dálniční dopravní upozornění máme z D5, pokud míjíte žebrák a míříte dál na Prahu, pozor, u středových svodidel by měla být sražená srna, je to zhruba 32. a půltý kilometr.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin 31 minut právě teď.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
0: Kladně v tuto chvíli už se docela solidně rozpršelo a přesně takový má být celý dnešní den. Oblačný s deštěm, s přeháňkami a s bouřkami. Meteorologové očekávají zataženou až oblačnou oblohu na většině území středních Čech, přeháňky nebo dešť. Kolem poledne a brzy odpoledne srážky přechodně výjimečně. Ve druhé polovině dnešního dne odpoledne a večer se vyskytnou opět na většině území. Lokálně může zabouřit, pokud zabouří, tak to bude v silném větru 55 km za hodinu a napršet v může 25 mm na metr čtvereční. Odpoledne by mělo být 22. A do toho ranního deštíku je tady Denzel na relaxu.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Koukám, že zahrádky dneska zalívat asi nemusíme, ve středních Čechách určitě ne. Je pondělí 11. května, trošku nám prší na různých místech, trošku víc, trošku méně, ale má pršet průběžně celý den. A pršet budou i ceny, které pro vás dneska máme, ranní soutěž a taky dopolední soutěž.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

hodin 46 minut dnes dopoledne si můžete vyhrát jízdu na motokárách, ale pozor, ráno budeme mít taky skvělou cenu už v příští hodině, vstupenky na koncert kapely Visací zámek, která bude 12. června v Olešné u Rakovníka.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme v Praze u IP Pavlova nahlášenou dopravní nehodu, která se stala kousek od velké křižovatky přímo u metra ulice Legerova. Zpomalte, je tady nehoda osobního a nákladního auta.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě.

0: Za minutu a půl bude přesně 7.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnešek bude větrný, oblačný, s deštěm, s přeháňkami i s bouřkami nakonec. Meteorologové očekávají v pondělí zataženou až oblačnou oblohu, tak jak to máme teď. Na většině území středních Čech přeháňky a nebo dešť, kolem poledne a brzy odpoledne srážky přechodně výjimečné. Ve druhé polovině odpoledne a večer se vyskytnou na většině území středních Čech, lokálně může i zabouřit, takže přeháňky po celý den. Odpolední teplota 22 stupňů Celsia a silný nárazový vítr 55 km za hodinu. Takže start nového týdne, to je fičák, dva víkendy prodloužené za námi, škoda, že takhle nezůstane po celý rok. Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem, možná znáte tohleto heslo, je to i v písničce z 90. let, Veni Vidi Vici. Už za chvilku.

Vény Vidiviči, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem i já vám přeju na startu nového týdne, abyste něco vyhráli. Na rádiu Relax si můžete vyhrát v této hodině dvě vstupenky na koncert kapely Visací zámek. Pro milovníky pořádného punku je tady pozvánka na koncert legendární kapely Vysáčů, kteří budou 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. A tam se můžete těšit i na předskokana Jiřího Konvaska a večer plný muziky a skvělé atmosféry. Kdo tam půjde s rádiem Relax, tak dvě vstupenky jsou ve hře. Vysací zámek, to je zámek, který zdobil Velká vrata například, i když to vezmeme fyzicky, Vysací zámek na zámcích, ale i na hradech. Vrata hradu mohl Vysací zámek bránit a já se ptám, který hrad v České republice je největší, vlastně i jako hradní komplex, vezmeme to, že to je spousta budov najednou, tak který hrad v České republice, který hradní komplex je největší? Pište odpovědi na číslo 606 736 736 do 8 hodiny. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 7 hodin 18 minut, máme tady soutěž. Soutěž o vstupenky na koncert Vysacího zámku 12. června v Olešné u Rakovníka. A ptám se, který hrad nebo hradní komplex je úplně největší v České republice, má i vlastně světové prvenství. Odpovídejte na 606 736 736, ale zároveň běží i naše diskuze na Facebooku, na co si vzpomenete při tom dnešním krásném počasí a hlavně po tom prodlouženém víkendu, na co si teď hned vzpomenete jako první na loňskou dovolenou. Pavel to má jasný, Pavel napsal, tak to se dodělalo, zateplení, pak se dělal plot a nová vrátka, nezapomenutelný zážitek. Úplně jsem si vzpomněl na jeden film.
1: A jestli vám můžu radit ze zkušenosti, ze všeho nejdřív si sežeňte pořádný náčiní. Především dobrý kladivo, kleště, mázlíky, trubkovej mázlík, lopatu, rýč, krumpáč, hrábě, zednickou lžící, metr, vodováhu, olovnici, úhelník, kolečko doporučuju bantamový.
0: Jedině takový kolečko. To bude dovolená.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Pak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Venku je 12 stupňů Celsia, tak takhle studeno by mělo být zítra, protože z dneška na zítřek se hodně ochladí, ale dnes odpoledne meteorologové předpovídají, že by mohlo být 22 stupňů Celsia. Střední Čechy propršely, očekáváme zataženou až oblačnou oblohu na většině území, kraje přehánky nebo déšť. Taková je předpověď pro dnešní den. Kolem poledne a brzy odpoledne budou srážky přechodně výjimečné, ve druhé polovině odpoledne a večer se mohou vyskytnout i lokálně bouřky. Pozor na silnější vítr, 55 km za hodinu, počítejme s ním, pokud

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Dnes je 11. květen, 7.37 přesně teď, to se nám krásně rýmuje ten čas a rýmuje se i jeden datum, 868. V tomto roce 868 byla vydána nejstarší známá datovaná tištěná kniha, byl to čínský překlad Diamantové sutry. Ale pojďme do Čech nebo do české země. 11. května, to bylo teda Rakousko-Uhersko, 11. května 1889 klub českých turistů vytvořil úplně první českou značenou turistickou cestu. Pokud jste byli o víkendu jako turisti, tak to dneska můžete ještě oslavit jedině, ale pod deštníkem nebo s pláštěnkou. Co více přihodilo 11. května?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 11. května. Tento den roku 1972 se narodil český atlet Tomáš Dvořák. 11 let po něm spatřila světlo světa také modelka, herečka a zpěvačka Holly Valens. V roce 1958 se Minnesota stala 32. americkým státem. V roce 1881 měla tento den v Praze premiéru opera Bedřicha Smetany Libuše. Psal se rok 19...

Po 9 letech zažil Londýn premiéru muzikálu Vlasy. Ten samý den i rok zemřel ve věku 36 let na rakovinu v Miami na Floridě jamajský reggae velikán.

0: Kdo půjde s Rádiem Relax na Vysací zámek? Zdravím Katku, Kateřinu, pondělí ráno. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Už v pracovním procesu?
1: Samozřejmě.
0: Výborně. Dvě vstupenky na koncert kapely Vysací zámek mohou být tvé. Ten koncert bude 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. A já jsem se ptal, který hrad je největší v České republice hradní komplex.
1: Pražský hrad.
0: Pražský hrad je správná odpověď. Není větší Karlštejn?
1: Já myslím, že není.
0: Určitě není. Pražský hrad má i světové prvenství. Já ti blahopřeju, protože za Pražský hrad ti dávám zámek, Vysací zámek, dvě vstupenky. Koho vemeš? Bude to 12. června, pozor, za měsíc.
1: No to se ještě rozmete, možná manžela.
0: Možná, když nebude zlobit, tak manžela. Já ti blahopřeju, vydrž na telefonu a kdo nevyhrál dneska, vyhraje zítra. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zvolněte na D4 cestou do Prahy na 12. kilometru, je to u Varadova, pro poruchu odstavené osobní auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesný čas teď 8:01.
1: V Berouně začne plánovaná rekonstrukce České ulice a dnešním dnem nás provedou přehánky. Jsou to zprávy, s Danem vám přejeme hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Pondělí 11. května bude část České ulice v Berouně z důvodu rekonstrukce povrchu uzavřena. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Čertovka až k třídě politických vězňů a stavební práce by měly trvat do konce června. Po opravě Havlíčkovy ulice se tak jedná o další vytíženou ulici v centru města, která se dočká opravy. V Česku dnes na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách může v úterý sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu, poté se začne opět oteplovat. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály navrhli obžalovat 22 lidí z výroby a prodeje drog. Více nám řekne mluvčí Lucie Šmoldasová.
3: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kg červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg drogy. Dalších 20 obviněných jsou Češi. Jeden z nich měl například dovážet ze Španělska prekurzory. V jeho dodávce francouzští celníci při kontrole zajistili 460 kg léku s pseudoefedrinem. Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni. V hotelovém apartmánu podle detektivů prekurzory skladoval, vydával je výrobcům pervitinu, vykupoval zpět hotový pervitin a distribuoval ho odběratelům.
1: Zhruba 42% tuzemských dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu nebo tabletu 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul remizovali doma 1-1 s Hradcem Králové a udrželi před ním o 2 body čtvrté místo. Olomouc podlehla 1-2 po prodloužení Bohemians 1905 v součtu s úvodní výhrou 3-1 na hřišti pražského týmu, ale postoupila do finále play-off o umístění. Soupeřem Sigmy bude Karviná, která v odvetě zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a po úvodní domácí porážce 1-2 dvojzápas nečekaně otočila.
2: Relax Radio. Časí.
1: Přinášíme ještě pohled na oblohu, ta by měla zůstat po celý den oblačná nebo zatažená. Počítejte také s přehánkami, kolem poledne a brzy odpoledne srážky přechodně jen výjimečně. Ve druhé polovině odpoledne a večer se vyskytnou opět na většině území a lokálně může i zabouřit. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Máme téma na Facebooku Rádia Relax. Na co si vzpomeneš jako první z loňské dovolené?
1: Je, no tak ježišmarja, to já bych mohla vzpomínat, já to úplně vidím. No tak já jsem akorát na Sejšlách, ale vidím úplně nádherný ty balvany, vidím ten písek, vidím ty naše zásnuby, západy, slunce, nádhera, kde bych mohla, tak se tam vrátím hned teď.
0: Jo, no tak já si udělám hezký ráno společně se Slavíčkem a trošku jsem jenom polknul. Krásný jsi to měla.
1: Ano, bylo to moc
0: pěkný. Oni byli zásnuby, tak letos bude co, jako?
1: No asi bude ta svatba, no, uvidíme.
0: Jsme něco prozradili.
2: Relax Radio. Dan Adam, Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: 90. léta, Robert Miles, Children, zdravím všechny děti, které už jsou ale teďka pravděpodobně ve škole, 8 hodin 15 minut. No a pak pro děti můžete, a nejenom pro děti, něco u nás dopoledne vyhrát.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Náš web, to je adresa radio@relax.cz, Instagram Relax Radio, Facebook Relax Radio. Na Facebooku při tom dnešním krásném počasí a startu týdne a po tom dlouhém víkendu, nebo vlastně dvou za sebou, tak máme dotaz, na co si vzpomenete jako první z loňské dovolené. Monika napsala, rekonstrukce chaty, ale stálo to za to. Lucka, 2000 kilometrů autem za týden, moře, emoce, historie, romantika. Ilonu napadlo hned to první, moje poprvé u moře a hned pořádné Cap Verde, prostě nádhera, dárek ke kulatinám, které jsou už moc, moc, moc. A nebo Jirka, ten teda tomu to nevyšlo, počasí zamávalo. Píše Jirka, že si vzpomene na bouřku a bylo po kempování, stan to nedal, když byla velká bouřka, zaplaceno bylo na 14 dnů a po 8 dnech jsme jeli domů. Tak třeba to letos dopadne líp.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění posíláme na D4, 54. kilometr směrem na Strakonice. Dejte pozor, na silnici někomu spadnul balík polystyrénu, tak ať si nepoškodíte auto. Je to 54. kilometr D4 ve směru na Strakonice.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Dua Lipa zřejmě hubne do plavek, takže má tréninkovou sezónu v plném proudu. 8 hodin 45 minut o víkendu, když se podíváme zpátky za sportovci, někteří sportovci měli zřejmě natrénováno až moc. Nové zprávy připravuje Kamča a uslyšíte je v 9 hodin.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Terko, dobré ráno, za chvilku už hezké dopoledne.
1: Přesně tak, přeju krásné ráno všem posluchačům Rádia Relax.
0: Po zprávách ti předám mikrofon. Prozraď, co jsi dělala o víkendu.
1: Já jsem na dlouhou dobu, kterou mám před sebou, měla volný víkend, tak jsem vyrazila na chalupu.
0: Na chalupu. A na chalupě?
1: Na chalupě bylo krásně, díky bohu v neděli bylo i teplo, no ale samozřejmě žádalo si to nějakou práci, přesně tak.
0: Počkej, takže jsi byla na zahradě.
1: Ano.
0: Tam si plela růže.
1: Je to tak, přesně, mám tam růže. Plela jsem růže, párkrát jsem se zadrhla nějaký trn, ale dopadlo to dobře, sekala jsem zahradu a bylo to všechno tak, jak má být.
0: Tak to je naše Terka, zahradnice, kdybyste potřebovali posekat zahradu anebo upravit záhon, je to odbornice.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin je přesně teď.
1: Žatec je připravený na povinné slučování škol a Praha 1 se snaží odstranit nadbytečné dopravní značky. Přejeme vám pěkné pondělní dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Povinné slučování škol, které vyplývá z novely školského zákona, plánuje město Žatec provést v souladu s platnými termíny a podle platných požadavků v roce 2028. Nedojde přitom k omezení počtu míst v základních a mateřských školách. Celková kapacita mateřských škol se nesníží ani letos, kdy je v plánu organizační změna u mateřské školy Studentská. Město Žatec plánuje v budově školky ve Studentské ulici stavební úpravy, aby mohlo předškolní vzdělávací zařízení fungovat i v dalších letech. Nakladně je nové parkoviště a další přibyde. Kde? To nám řekne mluvčí města Vít Heral.
3: Město Kladno pokračuje v rozšiřování parkovacích kapacit. Nedaleko pěší zóny a divadla vzniklo zhruba 70 nových parkovacích míst, která mohou řidiči využívat zdarma. Vjezd na parkoviště je z ulice Hrnčířská. Další výrazné rozšíření chystáme v rámci rekonstrukce autobusového nádraží, kde přibude přibližně 120 míst. Modernizace ale také přinese celkově důstojnější podobu tohoto veřejného prostoru. Hotovo bude do konce léta.
1: 182 tisíc, tolik je v hlavním městě dopravních značek. Podle Prahy 1 je ale část z nich metropoli zbytečně. Teď se odborníci snaží takové značky najít a z centra města odstranit. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších čtvrtí. Cílem Prahy 1 je také snížit vizuální smog. V tuhle chvíli staroměstské náměstí doplňuje asi 20 dopravních značek. Řada z nich je na chodníku, což je problém hlavně pro rodiče s dětmi v kočárcích. Právě takové značky chce radnice do budoucna umístit třeba na lampy nebo na zdi. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Nové léky nejenže snižují chuť k jídlu a vedou k výrazné redukci hmotnosti, ale mechanismus jejich účinku je mnohem širší. Podle odborníků je také lze vnímat nejen jako léky na cukrovku nebo obezitu, ale také jako nový typ kardiovaskulární léčby.
2: Sport.
1: Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 v El Clásico nad Real Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů, právě před svým největším rivalem. Barcelona zvítězila v 11. ligovém zápase po sobě, k titulu by přitom stačil i bod.
2: Relax Radio. Časí.
1: Teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Obloha bude oblačná až zatažená, přehánky budou vydatnější hlavně k večeru, kdy může místy i zabouřit.
0: Počasí jako na houpačce, já jsem se bavil před chvilkou s Terkou, že pracovala na zahradě o víkendu. Já jsem taky makal na zahradě.
1: Všichni pracujete na zahradě.
0: Všichni, no a ty.
1: Já pracuji na balkoně. Musím tam teda.
0: Máš tam nějaké rostlinky?
1: Já jsem si dala za cíl, protože minulý rok jsem si koupila hortenzi, která tak jako odešla, ale já jsem ji nevyhodila a dala jsem si jako motivaci, že ji probudím zpátky k životu.
0: Tu samou,
1: zatím se to úplně nedaří. Nejsem dobrý zahradník ani pěstitel, mě stačí nějaký
0: typky neutrální. Můžeš mít v herbáří, budeš mít.
1: No, ona tam vlastně, to je taková uschlá větev vlastně, jenom. No, já jsem ji odstříhala, no ona tam ani není tak jitka, jenom ty větve, tak to je moc pěkný.
0: To je naše zahradnice, Kamča. Návrat v čase, Culture Beat už za chvilku, hezké dopoledne.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: 13 minut po 9. hodině nám na rádiu Relax dohrál Adam Ďurica a Ema Drobná s písničkou Naše hriechy. My se za malou chvilku na Relaxu už budeme bavit tak nějak o vašich hriechách, protože budeme řešit partnerské zlozvyky, ale to není všechno, co dneska budeme řešit. Taky nás čeká soutěž v dnešním Café Timeu. No a samozřejmě, protože máme pondělí 11. května, tak svátek nám slaví všechny svatavy. Přejeme jim všechno nejlepší k svátku a malá připomínka ještě, která by se mě většinou týkala, ale tentokrát jsem zazářila. Včera byl Den matek. Pokud jste na to někdo zapomněl, tak to rychle dneska dožeňte. Věřím tomu, že to nebude vůbec žádný problém, protože já přeju den se zpožděním vždycky.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: love.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice. Máme tady na D7 jednu dopravní nehodu na 42. kilometru. Jsou tam dvě vozidla v sobě, dokonce je to tam uzavřené a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak si dejte pozor po cestě. A kdybyste měli nějaké další informace, což se obávám, že při pondělku určitě budou, tak nám je dejte vědět, ať je pošleme dál posluchačům Rádia Relax a všichni tak dorazíme v pořádku do cíle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax Café Time s Terkou a já mám pro vás soutěž na dopoledne, která bude probíhat od pondělka až do pátku. Každý den si totiž můžete vyhrát poukázku v hodnotě 800 korun na jízdu v CM Karting. CM Karting, to jsou motokáry, které sídlí v Ringhoferově 1. Je to areál na Zličíně a tam si můžete za tuto poukázku získat dvě adrenalinové jízdy a nebo dvě jízdy každou pro jednu osobu. Moje dnešní otázka zní, jakou nejvyšší rychlostí, stačí mi rozpětí, nebo alespoň se pohybovat okolo, jakou nejvyšší rychlostí jezdí právě tyto elektrické motokáry, které v CM Karting můžete nalézt. Pište mi na 606-736-736, no a samozřejmě ještě dneska se spojíme s naším výhercem, který získá poukázku v hodnotě 800 korun do CM Karting.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu.
1: Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

V dnešním pondělním Café Timeu budeme řešit zlozvyky partnerů. Řekněte mi, jaké zlozvyky máte vy nebo vaši partneři. 606 736 736. Já už za malou chvilku vám řeknu výčet 10 těch nejhorších, které se objevují mezi partnery, ale pokud máte vy nějaký, který vám úplně dere nervy, tak mi ho prosím napište, protože mě by to určitě zajímalo. Sama nevím, co bych vám vlastně řekla o sobě nebo o mé drahé polovičce, ale zapřemýšlím a dám vědět.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jdeme se podívat na silnice, máme tady hlášenou dopravní nehodu na D1, je tam porouchané vozidlo, tak projítejte se zvýšenou opatrností a kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět 606 736 736.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesně minutu po desáté vám přinášíme zprávy.
1: Ve Slaném funguje Polpoint a start stavební sezóny provází dražší materiály. Máme pro vás další dopolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Slaného mohou využívat systém Polpoint, který umožňuje podat trestní oznámení nebo oznámit protiprávní jednání prostřednictvím videokonference. Služba funguje nepřetržitě a přináší pohodlnější a v některých případech i bezpečnější způsob komunikace s policií. Ve Slaném je Polpoint k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za poslední půl rok ho využilo 16 lidí. V Rakovníku se chystá výrazná investice do školních zařízení. Do jakých? To nám řekne mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy v objektu druhé základní školy v Rakovníku, při kterých dojde k nutnému rozšíření centrálních šaten a také k vybudování prostoru pro pobyt žáků ve druhém patře, který bude využíván jako školní klub.
1: V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Stavební sezóna se naplno rozjíždí. Stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhuty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy, asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Například fasádní polystyren zdražil až o 65% a čeká se na něj 2 týdny. Česká stavební produkce ale podle dat stoupá.
2: Sport.
1: V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Chybí naopak David Pastrňák. Více k nominaci přináší trenér Radim Rulík.
4: Byla to určitě jedna z hodně těžkých, protože těch omluvenek bylo hodně. A vlastně tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A potom ty další hráči z toho dalšího sledu, který jsme oslovili, tak samozřejmě byla větší vyrovnanost, takže o to bylo těžší. A to kritérium jednoznačně je prostě jednoznačně bruslařsky, zvládat bruslařsky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, nevyvarovat se ztrát.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Očekáváme zataženou až oblačnou oblohu a na většině území kraje přehánky nebo déšť. Kolem poledne a brzy odpoledne srážky přechodně jen výjimečně, ve druhé polovině odpoledne a večer se vyskytnou opět na většině území a lokálně může i zabouřit. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
0: My v dnešním dopoledním Café Timeu řešíme zlozvyky. Zajímalo by mě, ale v rámci partnerů, jo, Kamčo.
5: A, pozor,
0: tak
5: dobře.
0: Máš něco, co by si na Honzu mohla prásknout? Co ti vadí?
5: Něco vadí, tak že se za těch 10 let, co jsme spolu nenaučil dávat třeba ponožky do koše, tak to je bod číslo 1. Bod číslo 2, že si nevyndává věci z tašky na cvičení. Je to jako občas si to vyndá, občas ne, většinou to vyndávám já. A asi už budu hodná, víc na něj práskat možná
0: já nebudu. Chtěla jsem se zeptat, jestli to bude celý seznam, takže že to radši utnu dřív.
5: A co ty máš něco?
0: Hele, já to neumím vlastně popsat, ale je to odkládání věcí. Ono se to jakoby bude hodit, víš?
5: Jo, takhle, ano.
0: Víš,
5: jo,
0: takový, jak vezmeš ty kapky do nosu a položíš je na linku, protože se někdy budou hodit.
5: Někdy se budou hodit, jo, tak to je skvělý, no.
0: Ale není to otázka, není to otázka 5 minut, je to otázka třeba půl dne, nebo zítřejšího dne, nebo tak.
5: Jo, takhle, no, tak to je taky náročný, teda taky těžký den.
0: Hele, ale víš, co je důležitý? Že nám nespívají tuhle písničku, ty naše drahý polovičky.
5: No, to jo, teda.
0: Protože my to samozřejmě až tak nehrotíme a kdyby to hrotili oni na nás ještě, že si třeba pochutnáme, to už by byl podle mě vrchol za to, co nám dělají.
5: No to by šli normálně na blacklist úplně jako.
0: Tak jo, tak poslouchejte dál Radio Relax.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: 13 minut a v dnešním dopoledním vysílání řešíme zlozvyky našich partnerů. Jdeme se podívat na prvních pět. Taková ta klasická věta, tady to není. Když někdo něco nemůže najít a ten druhý samozřejmě ví, že tam ta věc určitě je, jako třeba když otevřete ledničku a tatarka tady není. Ano, je tam ve druhém šuplíku. No a pak nakonec samozřejmě se nachází přesně tam, kde předpokládal ten druhý. Pak tady máme dvojku, což je pus mě k volantu. To znamená, že většinou se bojím, že to je u mužů, že nechtějí, aby jejich partnerka řídila a pokud třeba nejedou z hospody, tak si za volant radši sednou sami. Pak tady máme trojku, to jsou hlasité tělesné projevy. No, asi vám nemusím úplně vysvětlovat, co mezi ně patří, jako je krkání, chrápání, smrkání, popotahování a podobné věci. To věřím tomu, že to nemusí být úplně nejpříjemnější. Další věc, čtyřku tady máme. Nedávám vědět, když se zdrží. Já musím říct, že tenhle problém je určitě u žen i mužů a že to navzájem si nedáváme vědět, to tak bohužel asi je. No a pětku, vždyť jsem ti o tom říkal, lomeno říkala. Ano, častokrát se neposloucháme a nevěnujeme věcem tolik pozornosti, kolik by chtěli. Pokud vy máte nějaké zlozvyky, které dělá váš partner, tak mi je pište na 603 606 736 736. Já se těším na to, co mi odpovíte.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Dneska dopoledne na Rádiu Relax probíráme zlozvyky vašich partnerů. Jdeme se podívat dál, máme tady číslo 6 a to je nevnímá vás. Je to tak, je to navázané trošku na bod, který jsme řešili předtím. Vždyť jsem ti to říkal, taková klasická věta. A tady je potom nevnímá vás konkrétně. Je to tak, občas někdo, když přijde z práce, tak hold nemá úplně náladu, ale myslím si, že je důležité, aby jsme si tu pozornost navzájem věnovali i tak. Další bod máme neuklízí po sobě. To je podle mě nejčastější problém, protože sdílet s někým domácnost a ten druhý, když si po sobě neuklízí, tak to je trošku problém, protože přece jenom časově i psychicky vás to nějakým způsobem vyčerpává. Osmička, jí v posteli. To já si úplně upřímně vůbec nedovedu představit, jak někdo může jíst v posteli. Ale věřím tomu, že to může ostatním vadit, mě by to taky vadilo. Nepřezouvání se, to nevím, jestli je v Česku úplně nejběžnější věc, ale taky by mi vadilo, pokud by se někdo nepřezouval z bod zvenku. No a poslední je kouká po jiných. No je to tak, to asi by vadilo každému, když přijde s někým do společnosti, že kouká po někom jiným. To jsou ale podle mě už takové trochu extrémy. Pokud vy máte něco, co vám vadí na vašem partnerovi nebo partnerce, tak mi to napište na 606 736 736. Ráda se to dozvím, co řešíte právě vy.
1: Café time. Café time. Relax radio. Relax.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Na číslo 606-736-736 mi píšete, jaké zlozvyky má váš partner nebo partnerka a co vám prostě na nich vadí. Mám tady zprávu, manželka vždy odhodí do koše na prádlo elastáky i s kalhotkami uvnitř. Tato zpráva je bez podpisu, což se úplně nedivím, protože je to taková zpráva, která by manželku mohla malinka to rozhořčit. Každopádně rozumím tomu, že to někomu může vadit. A pak tady mám zprávu, manžel šoupe po baráku bačkorama a to mě dokáže vytočit jen když jde po chodbě Ivana. No, tomu taky věřím. A vlastně mám pocit, že nepomáhá ani koupit ty bačkory nový.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: tomto týdnu máme pro vás každé dopoledne soutěž o poukázku v hodnotě 800 korun na jízdu v CM Karting. CM Karting to jsou motokáry, které sídlí nedaleko z Ličína. No a mě by zajímalo pro dnešek taková otázka, jakou nejvyšší rychlostí tyto elektromotokáry jezdí. Napište mi to na 606 736 736 a poukázka právě v hodnotě 800 korun může být vaše. Caravan Metropol Karting, to je soutěž a taky motokáry, o které můžete soutěžit tento týden. Tak pište 606 736 736. Stačí mi rozpětí, v jakém nejvyšší rychlosti jezdí motokáry.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Radio Relax vám přináší spoustu hudby, ale také novinek nebo dokonce pozvánek na různé akce. Zároveň máme web Radia Relax, samozřejmě, kde se můžete dozvědět, kdo vysílá nebo jak dopadla relaxáda, zároveň v ní můžete hlasovat, taky tam máme tipy relaxu. No a můžete se prokliknout samozřejmě i naše sociální sítě, což je Facebook nebo Instagram. Tam přidáváme různé příspěvky a jsme rádi, když je s námi komentujete, smějete se s námi a sdílíte s námi váš život, protože my ho s vámi sdílíme rádi na relaxu.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Máme přesně 11 hodin a to znamená, že přinášíme zprávy.
1: Na Stochově dokončili revitalizaci vnitrobloku a Kladno ocenilo sportovce. Dnešní dopoledne s vámi tráví Kamila a Terka.
2: Relax Radio.
1: Vnitroblok ve Zborovské ulici na Stochově byl dokončen. Obslužná komunikace prošla rekonstrukcí a parkování dostalo jasnější řád. Počet parkovacích míst je navýšen. Parkovací plochy navíc nově pomáhají vsakovat dešťovou vodu. Úpravou prošly i dětské herní prvky. V rámci revitalizace proběhly také terénní úpravy, výsadba nových, již odrostlejších stromů a keřů, obnova travnatých ploch, doplnění městského mobiliáře i úprava veřejného osvětlení. Česká obchodní inspekce provedla kontroly v rámci diskriminace od obchodníků na zákazníky. Jaký byl výsledek, nám řekne mluvčí František Kotrba.
3: Česká obchodní inspekce v průběhu loňského roku kontrolovala, zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitelů. Naši inspektoři realizovali celkem 106 kontrol, z toho 49 kontrol bylo se zjištěním porušení právních předpisů a v 11 případech jsme kvalifikovali přímo podezření na porušení paragrafu 6 zákona o ochraně spotřebitele, tedy na některou z forem diskriminačního jednání. Ve dvou případech se například jednalo o podezření na diskriminaci osob se zdravotním postižením, spočívajícím v nepuštění osoby v doprovodu asistenčního psa do provozovny.
1: Pražská policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Policie eviduje případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi, na níž nákaza propukla. Dnes to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy, která byla mezi 5 evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali dříve i americké úřady. Tamní ministerstvo zdravotnictví na síti X uvedlo, že ze 17 lidí mířících do USA se u jednoho projevily lehké příznaky. U dalšího člověka testy prokázaly slabě pozitivní výsledek.
2: Sport.
1: Kladno ocenilo své nejúspěšnější sportovce za rok 2025. Slavnostní vyhlášení ankety se uskutečnilo v Městském divadle Kladno. Za nejlepšího sportovce zvolila porota koulaře Tomáše Staňka. Celkem bylo oceněno 12 jednotlivců, 3 kolektivy, 1 trenér a 2 funkcionáři.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Ve středních Čechách je většinou oblačno, přechodně může být polojasno. Odpoledne postupně na většině území kraje přehánky nebo déšť a místy bouřky. Teploty vystoupají až na 22 stupňů.
0: Tak co, dostala jsi SMS-ku o tom, že si práskla nějaké zlozvyky na svého milého?
1: Ne, nedostala jsem SMS-ku, takže dobrý.
0: Tak to seš safe.
1: Nevracela bych se k tomu vůbec.
0: Dobře, dobře. My se ale můžeme vrátit k Evě Farné, to už jsme dneska slyšeli, ale teď tady máme jednu píničku, bude to Tělo. Tak pojďme na to, za chvilku na relaxu.
4: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
4: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

Posloucháte Radio Relax a já mám pro vás novou informaci. Na platformě Netflix byl seriál, který se jmenoval La Casa de Papel. Ten tam samozřejmě je, protože je právě od tvůrců Netflixu. Každopádně mám pro vás informaci, že možná bude pokračování seriálu, anebo se chystá nový projekt. To se ještě úplně neví, ale Netflix zveřejnil něco na svém Instagramu a trošku nám napovídá, že by to mohlo být pokračování tohoto seriálu. Pro mě to byl skvělý seriál La Casa de Papel, neboli Papírový dům, a já se na případné pokračování moc těším. Co vy? Líbilo se vám to? Nebo se na to teprve chystáte kouknout? Každopádně my na Relaxu určitě doporučujeme.

0: Létáte rádi do zahraničí? Pokud ano, tak posilňujete se na cestu, když jste na letišti a čekáte na svůj odlet. Pokud ano, tak to by vás mohlo za chvilku přejít, protože to nebude možná možné. Tak poslouchejte dále Radio Relax a řekneme si, co se nejspíš chystá na letištích, nebo respektive i na našem letišti. Teď už ale písnička od Michaela Patrika Kellyho, The One, na Radio Relax.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Pokud se rádi před odletem posilňujete nějakým alkoholickým drinkem na letišti, tak tomu tak už brzo možná nebude moc být, protože šéf Ryanairu Michael O'Leary tvrdí, že opilí pasažéři a pasažérky způsobují čím dál více problémů během letů a proto navrhuje zákaz prodeje alkoholu před ranními odlety. Nevím, jaký je v tom rozdíl, když se opijete večer nebo ráno, ale toto jsou jeho slova. Létání mnoha lidem způsobuje stres a tak si před odletem rádi dodávají odvahu drinkem na letišti. Někteří pasažéři a pasažérky to však ale podle aerolinek přehánějí a následně způsobují problémy přímo během letu. No, je to pravda, občas jsem se i zažila s tím, že někdo byl trošku víc připitý. Na druhou stranu věřím tomu, že to někomu tu odvahu přece jenom trošku dodáno. Ale všeho s mírou, na to myslete?
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D10 na 27. kilometru je porouchané vozidlo, dejte si pozor, zdržíte se tam, a na D1 na 23. kilometru, tak tam je opět havarované vozidlo a dejte si pozor, je u betonových zábran a projíždějte tam opatrně. Kdyby cokoliv, naše linka řidičů Rádia Relax je vám k dispozici, 606 736 736. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.

Dneska dopoledne jsme na Rádiu Relax hráli o poukázku v hodnotě 800 korun na jízdu v CM Karting, což znamená motokáry, které jsou nedaleko z Ličína. Tuto poukázku si pro dnešní den vybojovala Iveta z Kralup, tak my Ivetě přejeme všechno nejlepší a taky samozřejmě jí gratulujeme k této výhře. Dneska si ji do vysílání nevezmeme, ale to vůbec nevadí. Ona i tak vyhrála tuhle poukázku, kterou i vy můžete vyhrát buď zítra, pozítří, popozítří nebo

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Krásné poledne na Rádiu Relax, přinášíme zprávy.
1: Kraj opraví most směrem ze Strašicí na Čelechovice a počet stížností na školách roste. Začínají další zprávy na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tento týden zahájí opravu třípolového mostu mezi Čelechovicemi a Novým Strašicím, vedoucí silnici přes dálnici D6. Rekonstrukce je vyvolána nevyhovujícím technickým stavem stávající konstrukce. Uzavírka mostu začne v pátek 15. května. Oprava by měla být hotová do konce října. Starosty Stochova Romana Foršta jsme se zeptali, co je ve městě nového.
3: Novinkou jsou odpadkové koše s novými piktogramy. Připomínáme, že do nádob na plasty nyní nově patří i kovy. Jedná se totiž o multikomoditní sběr. Při rekonstrukci náměstí u Dubu jsme během výkopových prací narazili na malé překvapení z minulosti. Pod svrchními vrstvami byly odkryty pískovcové základy dosud neznámé stavby. Na místo dorazili archeologové a ti určili, že jde o pozůstatky vodárenského zařízení z 19. století. Tyto základy budou nově zachovány přímo v prostoru rekonstrukce jako připomínka 19. století v našem městě.
1: Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ní obrátili rodiče téměř v 15 z těch případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle inspekce i odborníků šlo předejít, případně řešit pouze v rámci školy. Za konflikty nebo neshodami totiž často stojí špatná komunikace nebo nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. V případě potřeby více peněz přislíbilo ministerstvo financí pomoc státu. Řekl to dnes při příchodu na jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený. Požár v Národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa.
2: Sport.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slávií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat z závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Přinášíme vyjádření Jaroslava Tvrdíka.
4: Nemůžeme pro nás hledat žádné polehčující okolnosti. Naši fanoušci vběhli na plochu, objektivně přerušili zápas před jeho koncem. Soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Myslím si, že je legitimní, že utkání bylo ukončeno.
1: Červenými kartami slávistických hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry se disciplinární komise začne zabývat ve čtvrtek. Oba mají po vyloučení klasicky zastavenou činnost.
2: Relax Radio. Časí.
1: Pondělní odpoledne bude podle meteorologů oblačné, postupně na většině území přehánky a místy i bouřky. Teploty mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: Tak a vy posloucháte Radio Relax. Já už za malou chvilku tady budu končit, ale to nevadí. Můžete se těšit třeba na Honzu nebo na typ relaxu ještě.
5: Nečekej, že vstanu z popela.
0: A nebo taky na Xyndla X, už za malou chvilku na relaxu, tak poslouchejte dál a užívejte si teď už pondělní odpoledne s námi.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

pro milovníky pořádného punku máme pozvánku na koncert legendární kapely Visací zámek. V pátek 12. června od 19 hodin v pivovaru Olešná u Rakovníka. Těšit se můžete na předskokana Jiřího Konvaska a večer plný muziky a skvělé atmosféry. Vstupenky na koncert si můžete vyhrát příští týden u nás na Relaxu, tak nezapomeňte poslouchat, zapojit se do soutěže a už v pátek 12. června si můžete dát Visací zámek.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. května. Tento den roku 1972 se narodil český atlet Tomáš Dvořák. 11 let po něm spatřila světlo světa také modelka, herečka a zpěvačka Holly Valens. V roce 1958 se Minnesota stala 32. americkým státem. V roce 1881 měla tento den v Praze premiéru opera Bedřicha Smetany Libuše. Psal se rok 19...

0: Po 9 letech zažil Londýn premiéru muzikálu Vlasy. Ten samý den i rok zemřel ve věku 36 let na rakovinu v Miami na Floridě jamajský reggae velikán, zpěvák Bob Marley.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy, slovo si bere Kamila Hagarová.
1: Přinášíme zprávy z Kačice a Šťastný chce kvůli derby vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti. Přejeme vám pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Od pondělí 11. května bude část České ulice v Berouně z důvodu rekonstrukce povrchu uzavřena. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Čertovka až k třídě politických vězňů a stavební práce by měly trvat do konce června. Po opravě Havlíčkovy ulice se tak jedná o další vytíženou ulici v centru města, která se dočká opravy. V Kačici na Kladensku se vylíhla první čápata. Více už kolegyně Eva Bíbová.
3: Čapím hnízdě na koulovém mlýně v Kačici na Kladensku přivítal čapí pár, první dvě mláďata z pěti. Čápy se do svého hnízda na komíně Kačického mlýna pravidelně vracejí od roku 2004. Na celém území Česka jich žije jen zhruba 900 párů a patří mezi silně ohrožené ptačí druhy. Dění v hnízdě můžete pozorovat přes webovou kameru.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Sláví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Kvůli události je v kontaktu s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Šťastný to dnes řekl novinářům před jednáním vlády. Kabinet podle něj v tuto chvíli věc řešit nebude. Pokaždé, když si jdete zaplavat, zůstane po vás v moři trocha ochranného krému proti slunci. Během rekreačních vodních aktivit se spláchne odhadem čtvrtina naneseného opalovacího krému, kterého se jen v oblastech korálových útesů uvolní zhruba 5000 tun ročně. Toto množství odpovídá zhruba váze tisícovky slonů a mnoho z těchto chemikálií je toxických pro korály.
2: Sport.
1: Premiérovou brankou v českém národním týmu si hokejový útočník Jan Mandát sice užil a velice si vážil, ale dojem mu nakonec v závěrečném duelu na švédských hrách pokazila porážka se Švýcarskem 1-6. Úřadující extraligový šampion Spardubic v 36. minutě v přesilové hře střelou z pravého kruhu snížil na 1-3.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Kladna hlásíme polojasnou oblohu, postupně na většině území spíš oblačno. Dorazí také přehánky a bouřky, ve kterých zesílí vítr, a to až na 55 km za hodinu. Teploty od 19 do 22 stupňů.
0: Tak Kamčo, vítej po dlouhé době, ty jsi říkala, já Honzo čekám, že tady bude červený koberec, když jsme se tak dlouho neviděli, a že dáš fanfáru.
1: Čekala jsem něco.
0: Tak.
1: No tak.
0: Kamila Hagarová je tady s náma zase. Po dlouhé době.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ježíš, to bude drbár.
1: No já se na to těším, dlouho jsme se neviděli.
0: Ale to je můj tříhodinový drive. Kdyby si ty měla jako vytáhlý mikrofon a to, co my tady všechno spolu probereme, tak nebude hrát ani jedna písnička.
1: To by hlavně nebylo moc publikovatelný, podle mě.
0: Já si myslím, a myslíš, že by to ty posluchače vůbec bavilo?
1: Já si myslím, že jo.
0: Já si to myslím právě taky, že...
1: Můžeme to zkusit, jestli se nebojíš o svou židli.
0: No, možná, že bych ho přišel, tohle místo krásné. Pojďme ještě uvést tuhle krásnou melodii. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Z jakého je to filmu?
1: 50 odstínů šedi.
0: Za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: 13 hodin 11 minut, k tomu posloucháte Relax. A jak jste na tom, naši posluchači, pokud trávíte třeba delší čas za volantem? Jíte vůbec v autě? Já znám spoustu lidí, co nedovolí jíst nikomu v autě, ať se třeba neušpiní sedačky, aby nebyly drobky na zemi a tak dále. A co vám na cestách chutná? Co jste jedli třeba o prodloužený víkend na výletech s rodinou? Byly to řízky nebo jste zastavovali u fast foodu? Výzkum potvrzuje, že hustý provoz přímo vede k většímu množství chuti na rychlé občerstvení, zejména u unavených a hladových cestujících z práce. Je tu i takové pravidlo 30 sekund. Studie zjistila, že s každým 30-sekundovým nárůstem dopravního zpoždění na 1,6 km vzrostl počet návštěvníků rychlého občerstvení o 1%, což je docela dost. Tak co, dáváte si něco v autě? Nebo zastavujete a uděláte si piknik? Klasika, rohlík s paštikou, řízek a chleba, nebo zmíněný fast food? 66736736, studiová linka, a my posíláme další odpolední muziku. Tento song, nebo za chvilku Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Marble Disco Machine, All My Life. Jíte v autě, relaxáci, dnešní téma ve Fresh Timeu. Dobrý den, já každé ráno nestíhám a tak si snídaní dávám v autě. Přítel to naštěstí neví, vždy po sobě, ale uklidím Martina. No tak teď jsme to bohužel na Martinu tak trošku práskli. Tak zdravíme tvého přítele. Párek v rohlíku na cestách, asi nejlepší drobky z toho všude a nejhorší, když vám pak ještě někam vyteče kečup nebo hořtice. Podepsaný je Luboš a dám ještě tuhle zprávu. Ahoj, v autě jíme děti, nedokážeš si, Honzo, představit ten bordel, ale dokážu. Také mám dvouletou dceru, vždycky při mítí auta si říkám, to by se snad ještě někdo podle mě najet.
1: Relax. Fresh Time.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Fresh time na relaxu a jak už jsem dnes naznačil, dopravní zácpa po práci může mít větší následky, než si myslíte. Výzkum zjistil souvislost mezi dopravními zácpami a nezdravým stravováním, které se týká dospělých, ale i dětí. Vzhledem k tomu, že se doprava zhoršuje a řetězce rychlého občerstvení se stále rozšiřují, upozorňuje nás tato nečekaná souvislost na nový zdravotní problém. Pozor tedy na rychlé občerstvení, ale co si tedy dát za tím volantem, nebo když nás prostě na cestách přepadne hlad. Kdo by chtěl na cestách sáhnout po zdravých potravinách, ať už jsou to třeba citrusy, rajčata, tak to prý není taky příliš moudré rozhodnutí. Pokud těchto potravin sníme za volantem příliš mnoho, mohou způsobit reflux žaludečních kyselin, což za volantem dvakrát asi příjemné úplně nebude. Takže ano, stále relaxaci vyhrává klasika, kterou známe na cestě třeba do Chorvatska, a je to chléb, řízek a okurka. Tak mě prosím, bez té okurky. Dobrou chuť.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Dance Party, DJ Bobo. Zajímavé je, že navzdory image energického showmana, všichni asi budeme znát, působí mimo pódium spíš klidně a introvertně. No tak to jsme společně zaspomínali na léta 90. René Baumann, tedy známější jako DJ Bobo, ale teď je květen rok 2026. A pokud chcete zažít opravdu měsíc lásky se vším všudy, ten pravý měsíc květen, dejte si v páru čokoládu, ale to asi všichni už víme, známe, už jsme si třeba 1. května čokoládu dali. Co s námi udělá tahle dobrota, je to jasné. Jenže čokoláda je dobrý začátek, ale ještě je prý něco lepšího než čokoláda, podle odborníků. Prozradím vám to po 14. hodině ve Fresh Timeu. Tak držte vlnu.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Geddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu přesně 14. hodina, přesná je i Kamila Hagarová, pojďme jí dát slovo, začínají zprávy.
1: Středočeský kraj chystá častější kontroly přetížených vozidel a hokejisté Kladna posílí reprezentační brankář Pavlát. S Honzou vám přejeme pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Na frekventovaných silnicích 2. a 3. třídy chystá Středočeský kraj společně s inspekcí silniční dopravy posílit kontroly. Zaměřit se mají především na přetížená nákladní vozidla a bezpečnost provozu. Memorandum o vzájemné spolupráci nyní schválili radní. Kraj dlouhodobě trápí nadměrná tranzitní doprava. Může za to především blízkost hlavního města a také hustota provozu. Policie po sobotním předčasně ukončeném fotbalovém derby mezi Slaví a Spartou vyšetřuje kromě napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Vyhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. České dráhy posílí dopravu na pochod Praha-Prčice. Podrobnosti přináší mluvčí drah Vanda Rajnochová.
3: V sobotu 16. května se koná již 59. ročník pochodu Praha-Prčice. I během tohoto ročníku České dráhy výrazně posílí vlakovou dopravu do míst startů pochodu. Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. Jízdní řády posilových vlaků jsou již zanesené do vyhledávačů spojení.
1: Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes 7,5 tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Zastoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol nebo psychické problémy dětí.
2: Sport.
1: Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po 2 letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. V Kladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři o angažování 26-letého gólmana, jehož trenér národního týmu a v příští sezóně kouč Středočechů Radim Rulík zařadil do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku, informovali na svém webu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Odpoledne je oblačné, přechodně polojasné. Odpoledne postupně na většině území kraje přehánky nebo déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak co vám zahrajeme mezi 14. a 15. bude třeba Selena Gomez, Benny Blanco. A vlastně, Kamčo, ty máš teď čas, kdy si dáváš oběd.
1: Ano.
0: Pozdní oběd. Tak co zbylo z víkendu z toho prodlouženého?
1: Já to nenávidím, jak řekneš zbylo, to je hrozný.
0: No, tak co?
1: Mám zeleninovou polévku.
0: Ta zbyla, jo.
1: No, zbyla, no.
0: Tak to asi od někoho moc nechutnala teda, když zbyla.
1: No, tak jsi hrozný. Mně se potom nenormálně stejskalo, opravdu.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: světlo. Máme krátce po 14. hodině a něco vám dlužím, relaxáci z minulé hodiny. Schválně, kdo z vás si dneska ráno dobrovolně pustil ledovou sprchu? No, podle některých odborníků to možná není jen otužování, ale pozor, i investice do milostného života. Studená voda totiž může podpořit tvorbu testosteronu. A zajímavé je, že u mužů bylo naopak prokázáno, že dlouhodobé horko hladinu testosteronu snižuje a s ní často i chuť na milování. Takže logika je jednoduchá, menší teplo, větší vášeň. Samozřejmě i studená voda funguje u žen, ať už je to věda nebo jen velmi chytrý marketing otužování, jedno je jisté, podle mě to teď chlapi budou doma zkoušet. Tak už jen přinutit i drahou polovičku, ať jede jen studenou vodu dneska večer. Možná bych to formuloval, ale spíš jinak, než zlepšení libida, takhle bych jí to asi nevysvětloval. Takže asi takhle, dej si dneska lásku studenou vodu. V rádiu říkali, že to prodlužuje mladistý vzhled. Na to, že neuslyší. Tak uvidíme, jak to bude fungovat, držím palce.
1: Alice,
2: už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: No, ale když já mám stání dneska.
2: No tak, dobrou noc.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio. It isn't enough to start a riot. Distort the light beam until I like me.

0: Tak jak relaxáci zvládáte ten dnešní den? Máme pondělí 11. května, myslím si, že ten nástup po tom prodlouženém víkendu, tak ten byl trošku horší, ale že už se to tak nějak zase rozjíždí, anebo že už teď, krátce po 14. hodině, už třeba to nějak balíte v práci a jdete domů. Tak jaké jsou cesty, jak se jezdí takhle odpoledne v pondělí na dálnicích, na to mrkneme za chvilku. No a slíbená je muzika Činasky vedoucí, nebo teď hned David Guetta, Sam Martin, Dangerous.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice, ale mám pro vás dobrou zprávu, nemáme v tuhle chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu na dálnicích. Jen pozor na D8 na 25. kilometru ve směru Ústí nad Labem, je tam nějaký předmět na vozovce. D1 mezi 34. a 34.5 kilometrem ve směru na Brno, pobíhá tam zvěř na vozovce, nějaký srneček tam je, tak opatrně, ať ho nikdo nesrazíte. A ještě D1 50. kilometr ve směru na Prahu, opět nějaký předmět na vozovce, průjezd tedy se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: No Doubt and Don't Speak, tak tohle jsem poslouchal jako dítě. No a teď to poslouchám jako dospělák. Nebo jsem vůbec dospělý? Jak se pozná, že je člověk skutečně dospělý? Dospělost bývá v tuzemsku spojená s 18. narozeninami, tedy alespoň ta úřední. O dospělosti mozku ale v tomto věku ještě nelze mluvit. Rozsáhlá studie odhalila, že lidský mozek má svůj vlastní životní kalendář a dospělý režim podle ní nastupuje až po 30. Na mladickou nerozváženost se tak můžeme vymlouvat mnohem déle. Tak relaxáci, cítíte se ve vašem věku dospělý nebo někdy uděláte něco, co spíš připomíná dobu, kdy nám bylo náct?
1: Relax. Fresh time. Relax radio.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: tebe.
1: Za chvilku další odpolední zprávy s Kamčou, ale teď zprávy od vás, posluchačů. Cítíte se dospělými? Podle výzkumu se dnes mladí lidé cítí opravdu dospělými v průměru až kolem 30 let. Přitom ještě v 19. století byla běžná svatba v 16-18 letech a člověk měl ve 20 často vlastní rodinu i práci na celý život. Dnes v 25 ještě skoro polovina Evropanů bydlí u rodičů. Tak co vaše názory? SMSku poslala do rádia třeba Markéta: ahoj Honzo, já jsem asi dospělá, koukám do letáku supermarketu a některých věcí doma říkám, tohle se jednou může hodit. No tak kroužkování věcí, fakci, to dělám taky, takže asi už budeme dospělí. Zdravím do relaxu, je to hlavně v hlavě, samozřejmě rozhoduju jinak, ale stále se cítím jako ve 20. Podepsaný je Lukáš 55. A

ještě dám tuhle SMS-ku. Zrovna jsem včera udělal takovou blbost, která dospělost zrovna nepředstavovala. Podepsaný je Martin. Martine, škoda, že jsi nenapsal, co se to vlastně stalo. No tak třeba příště, a nebo to třeba dopíše. Každopádně, kdyby to dopsal, tak se o to s váma podělím. Jako se teď dělím o další odpolední muziku. Posloucháte Radio Relax, máme 11. května pondělí a já vám přeju ničím nerušený pěkný poslech.

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 15 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: V Líšťanech projde obnovou hřbitov a řemeslníci budou moct dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku.
0: Ty jsi dávala tak na čas, ty jsi tam dávala takovou, já jsem si říkal, tak pojede,
1: kdo nebo jí nejde mikro. Ten si dočká.
0: Tak jsme se dočkali.
2: Relax Radio.
1: Líšťany letos zahájí opravu vstupní a jižní části hřbitovní zdi, která je prvním krokem postupné obnovy areálu hřbitova. Líšťany pokračují také v modernizaci dětského hřiště. Díky dotaci ze strategického plánu společné zemědělské politiky spolufinancovaného Evropskou unií bude pořízen nový kolotoč, interaktivní herní prvky a drobná technika pro údržbu veřejných prostranství. Ovocnáři se snaží chránit nakvetlé stromy před nízkými teplotami. Kateřina Husárová z kladenského deníku.
3: Ovocnáři se snaží chránit nakvetlé stromy před mrazem. Řadu dní už se nevyspali a neustále hlídají. Řeč je o sadařích z regionu, kteří své plodiny pěstují na slunných stráních v okolí Slaného. Letos zvolili protimrazové svíce, kterých je potřeba na jediný hektar nejméně 200 kusů, aby se zachránila úroda. Teplé počasí posledních dnů umožnilo rozkvést meruňkám, které jsou ale zároveň nejchoulostivější. Jelikož jsou připálení svící sady v noci v jednom ohni, vše podléhá hlášení na centrálu hasičů, aby se předešlo panice veřejnosti.
1: Řemeslníci budou moct dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Její zavedení dnes schválila vláda, řekl novinářům po jednání kabinetu vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Karel Havlíček. Zkouška umožní řemeslníkům získat oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Podle Havlíčka řemeslné cechy naznačují, že zájem o složení zkoušky by mohl být velmi slušný. Bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování v pondělí schválila vláda. Oznámil to premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání kabinetu.
2: Sport.
1: V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Chybí naopak David Pastrňák. Více k nominaci řekne trenér Radim Rulík.
4: Byla to určitě jedna z hodně těžkých, protože těch omluvenek bylo hodně. Vlastně tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A potom ty další hráči z toho dalšího sledu, který jsme oslovili, tak samozřejmě byla větší vyrovnanost, takže o to bylo těžší. A to kritérium jednoznačně je prostě jednoznačně bruslařsky, zvládat bruslařsky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, nevyvarovat se ztrát.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne mají dorazit bouřky a přehánky, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Noc bude zpočátku zatažená, místy přehánky, teploty mezi 4 až 7 stupni. Zítřek bude oblačný, ojediněle opět přehánky. Dojde také k ochlazení, teploty zítra vystoupají maximálně na 12 stupňů.
0: Kamže, cítíš se být dospělá? Já jsem tady čet jednu studii, že je to prý až po 30... tých narozeninách, jako jo?
1: Jako
0: že...
1: asi vlastně ne, já už mám takový nehezký číslo, ale vnitřně se cítím tak na 20, i tak všeobecně přijde, že mi je 20 a nechci si to úplně přiznat, takže teď jsem ve věku, kdy chápu, že ty ženy lžou o věku, protože já jsem nedávno řekla, že mi je 22 a už to není pravda.
0: Ale prosím tebe, Tak počkej, tady zase posluchačka reaguje, že už je dospělá, protože si prohlíží jako akční letáky, že jo?
1: Tak to mám tak od 18,
0: jo,
1: ale že
0: kroužkuješ, jo?
1: Ne kroužku, ale píšu si, jako co kde mají, abych to nakoupila za levno.
0: Tak to ti tleskám. Stejně tak zatleská Olga Lounová, Vojtáno, za chvilku na Relaxu, my vám s Kamčou všem přejeme.
1: Hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

Jedna z nejvýraznějších popových skupin 21. století, The Pussycat Dolls. Možná to zní jako klasická dívčí kapela, ale jejich začátky byly úplně jinde. Původně totiž vznikly v Los Angeles jako burleskní taneční reví pod vedením choreografky Robin Antin. Ne jako tedy hudební skupina, teprve později se z nich stal globální popový fenomén. Zajímavostí je, že hlavní zpěvačka Nicole Scherzinger byla původně jediná, kdo skutečně nahrával většinu vokálu ve studiu, zatímco ostatní členky tvořily hlavně taneční a vizuální součást projektu. Tedy tahle parta patří do kategorie, co dělají hudbu, ale hlavně i skvělou show. A tohle je jejich novinka na Relaxu. Další novinky nabídneme opět tento týden ve středu 18 hodin v Hitparádě Relaxádě.

0: Joel Corey a Loka, taky John Legend. Už tento týden začne hokejový svátek. Zahájení šampionátu proběhne tento pátek 15. května, kdy ve 20 hodin 15 minut nastoupí Češi na první skupinový duel. Soupeřem bude Dánsko, které, ano, umí potrápit. Hned druhý den v sobotu 16. května pokračuje skupina od 20.15 dalším večerním soubojem, tentokrát se Slovinskem. Příjemné na obou úvodních zápasech je, že si je můžeme vychutnat hezky v pátek po práci 20 hodin 15 minut. Myslím si, že to je ideální čas, kdy už většina z nás má třeba i po večeři. Takže hezky gauč, přátelé, nějaký to dobrý pití a hlavně nasazený dres a pořádně fandit. My samozřejmě pro vás veškeré dění budeme sledovat a budeme vás na všech našich frekvencích o tom informovat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout odpolední provoz na dálnicích D5 na 132. kilometru ve směru na Plzeň. Je tam nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel. D1 mezi 65. a 70. kilometrem ve směru na Brno, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je z tohoto důvodu uzavřen, počítejte se zdržením. A ještě Pražský okruh, i tam se chvilku zdržíte na 20. kilometru ve směru na D1, opět pomalu jedoucí vozidlo údržby, seká se tam tráva, tak počítejte s krátkým zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: jako do horkého křesla, tohle je horké křeslo, ty jsi tady dlouho nebyla zase.
1: Dlouho jsem tady nebyla, možná dlouho zase nepřijdu, jestli mě dneska naštveš.
0: A mně se nejvíc líbí, že když takhle Kamča přijde na to vysílání, na ty zprávy, tak vlastně mezi prvními otázkami je hned to, kdo vybírá zvuk do souboje? A já říkám, no máš smůlu, tenhle týden sedí zprávaři v horkém křesle.
1: Já vidím ten tvůj pohled a vůbec se mi nelíbí, to nebude nic hezkýho ani jako jednoduchýho, já to na tobě opravdu to vidím a já se mě bojím.
0: Tak jo, jdeme na to. Připravena?
1: No nejsem, no, pojď mi říct něco zajímavého k tomu.
0: Nebudem to protahovat, jdeme rovnou bojovat, posluchačům
1: tak na jatkách,
0: jako čekají, co to dneska bude. No tak, přátelé, Kamčo, je to film?
1: Ano.
0: Akční film?
1: Ne.
0: Spojené státy americké, Kanada i Austrálie?
1: Jako kompletka taková. Dobře.
0: A rok? 2026.
1: To jsi se zbláznil úplně?
0: Trošku.
1: Na tebe jde nějaký stáří nebo něco?
0: Ne, tak já jsem nechtěl vzpomínat a
1: 2026?
0: Prostě...
1: 2026?
0: Ano, 2026 je to, teď dalo by se říct, novinka na Netflixu. Takže... Ti, co vlastně nemají Netflix, tak možná, že jsou teda z kola venku, ale to, za mě ta písnička, která je z tohohle filmu, ta je teďkon v trendech. Ta
1: ale
0: mě...
1: počkej, ty vždycky si říkal, že musí být souboj z minulosti, no. Jo, že prostě 2010 už je moc nový a teďkon jako najednou rok 2026, tak kde jsou ty pravidla? Kde jsou ty pravidla? Kde je ta spravedlnost?
0: Pojďme na to, jsi připravená teda? Já to pustím. Klidně do toho ještě budu mluvit, protože ta písnička, ta je prostě skvělá. Za touhle skladbou jsou The Chemical Brothers.
1: Díky, hodně mi to řeklo. Super,
0: no,
1: rada.
0: Měli třeba píseň Hey Boy, Hey Girl. Na tohle jsme tancovali, když jsem chodil na základku na diskotékách.
1: Takže ta dinosaury.
0: A touhle skladbou se připomněli v jednom filmu, který ty dneska musíš uhodnout. A na sociálních sítích to teďko používají úplně skoro všichni do videí.
1: Jo, ty už jsi moderní takhle, aha, my jsme se neviděli měsíc a ty jsi moderní.
0: Ale má to docela slabé hodnocení na ČSFD, což taky u mě nebývá zvykem.
1: Kolik procent,
0: no,
1: kolik,
0: 59.
1: No. No, tak to je málo, to ani ne, to se vůbec nevyplatí hádat, takovýhle nesmysl.
0: To se nevyplatí ani na to koukat na té.
1: Ale počkej, nečíš ale SMSka, můžu se na to podívat.
0: Jako jo, dneska ti to dovolím, ono je to těžký.
1: Aha.
0: Máte balíček vyzvednutí, ne?
1: Ježišmarja, no to taky možná, píše mi i moje maminka, pozor,
0: no,
1: ale
0: tak
1: to je
0: pozor,
1: normálně.
0: Pojďme, posluchači zatím nepíšou, já koukám na monitor.
1: Ježišmarja, kdo tam hraje, mi řekni.
0: Je tam Charlie Theron.
1: Jo, tak to smí nic neřek, úplně. Já nevím, ho mi poslal nějaký film, ale to podle mě...
0: Tak pojď. Co si myslíš, že by to mohlo být?
1: Jako
0: máš
1: takhle,
0: dovolený
1: já jsem čekala,
0: mobil.
1: Že vytáhneš třeba prostě Ďábel nosí Pradu.
0: Nechtělo se mi.
1: No, je, to, co se nedivím, ale já jsem ráda, že se změnily pravidla. Já to budu vědět a budu na to příště myslet, jo, samozřejmě. Takže posílá mi něco, co mi to tady posílá.
0: No počkej, to posluchače nezajímá, co ti posílá.
1: No, ale to neodpovídá, přitom je větší hodnocení, ty jsi dneska našel takovej...
0: Tak pojď.
1: No začíná to na V.
0: Na V?
1: No poslá mi něco na V.
0: Pojď, tak to řekni ten název. Buď no, bude fanfára, nebo ne.
1: Mám to říct celý, jo. Válečné monstrum.
0: To tak ne.
1: Aha, dobrý, no tak mi neporadil, tak díky, bratře.
0: Takže, brácha neporadil, ale posluchači už ti radí. Tady třeba Nika píše a má to dobře. Tomáš taky, hle...
1: A tak ukaž mi ten monitor, ne?
0: Nemůžu. Dáme jednu písničku a pak řekneme správnou odpověď. Protože těch táborů je tady docela dost teď.
1: O,
0: takže 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6. Jenom jsem ti chtěl říct, že nemáš body.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus zprávařka Kamča, tedy bez bodu, protože jsme šli do roku 2026. Já jsem si říkal, tak to bychom jí mohli dát něco ze současnosti, aby se taky holka chytla jednou.
1: Tak kdyby... A ne. Jednou? Jednou?
0: No tak tohle byl pro ní dneska oříšek a to jsem si říkal, že ty filmy na Netflixu má dobře nastudovaný. Takže...
1: Já jsem si kvůli tobě otevřela Netflix.
0: Ano, a co ti dává ten algoritmus?
1: Jo, tak no to... Ne, já tady mám top 10 pořadů v téhle zemi Česko.
0: Co by se ti mohlo líbit?
1: Mám
0: co
1: tady.
0: By se vám mohlo líbit?
1: Ježišmarja, já se úplně bojím. Co by se mi mohlo líbit, jo? Ne, mám tady, já ti řeknu, co tady mám. Mám tady Nejhorší ex, Odemčino vězeňský experiment, Nejdrsnější věznice světa,
0: ano.
1: Kaštánek,
0: no.
1: Utajené legendy, Muž v ohni, Mám si vzít vraha, to mě docela zaujalo.
0: Tak tady na tu písničku Mám si vzít vraha, jestli to není nějaký znamení.
1: Já si říkám, že to není nějaký věď, možná.
0: Muž v ohni tady píšou ve velkém i naši posluchači. Na tuhle skladbu, která se teďkon používá i na sociálních sítích, k určitým videím.
1: A jako na tvém Instagramu?
0: No, na tom mým starým Instagramu.
1: Takže tam jsou nějaký polonahý paní, teda.
0: Ale,
1: já jsem viděla tvoj profil na Instagramu, na co koukáš.
0: Prostě to není pravda.
1: Bojíš pána gauči dneska.
0: No, to si myslím, děkuju, jsem bez večeře.
1: To máš zatný body.
0: Takže, pojďme tedy říct správnou odpověď, co je to za film,
1: ano.
0: Protože řada posluchačů to napsala správně, třeba tady Nika, Martin, píšou, že je to film Apex, psáno Apex, jako kdyby jsi to chtěla do češtiny. Apex, to na tebe nevyjelo?
1: Ne. Cože? Já jsem to hned... Apex?
0: Apex, no.
1: Já znám, jak se jmenuje Appendix, to je slepý střevo, ale Apex... Tak to mi tady, normálně to si jdu najít, to mi tady vůbec nic nenabízí, jako
0: ale
1: Apex,
0: já,
1: jo.
0: Já to dokoukal, není to špatný, ale za mě, mně se prostě nejvíc líbí asi z toho filmu ta písnička, kterou jsem si teďkon jako pouštěl i v autě, hraje to skvěle. Já mám rád ty Chemical Brothers.
1: No tak... Saša si nebezpečí užívá.
0: Ano.
1: Na solo výpravy do nemilosrdné australské divočiny se ale musí postavit mazanému zabijákovi.
0: Ano.
1: No tak to na to bych se podíval normálně, na to se dneska ještě domů. Tak se na tu půjdu podívat, jako. No to je. No to, no.
0: No
1: počkej
0: tak,
1: ve středu,
0: no.
1: Počkej ve středu, jestli přijdu teda, přesně naštvaná, ale teda na to se nepodívám.
0: No a komu teda zahráme na přání, tak třeba tady Martinovi, ten chce zahrát všem svým kolegům do práce. Agostina, no tak tady je italský Mr. Gigi D'Agostino a já se loučím, odcházím dneska teda s vírou. Víte se hezky.
1: Já si jdu prej kolem
0: pího auta. Hezký zbytek, ne. Relax Radio. Kamila.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Kamča tady ještě s Honzou vášnivě debatuje o filmech, oni vždycky, když se do toho zaseknou, tak to je naš to rodiny, ale dovedli nás až k 16. hodině. Hezké odpoledne.
1: Maximální ceny paliv v úterý klesnou a ojeté pneumatiky mohou lidé odevzdávat zdarma. Společně s Alešem vám přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevnil 39 haléřů na 44 korun 3 haléře. Nejvyšší cena nafty pak klesne o 1 korunu 31 haléřů a čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 42 korun 84 haléřů za litr. Obyvatelé Slaného mohou využívat systém Polpoint, který umožňuje podat trestní oznámení nebo oznámit protiprávní jednání prostřednictvím videokonference. Služba funguje nepřetržitě a přináší pohodlnější a v některých případech i bezpečnější způsob komunikace s policií. Ve Slaném je Polpoint k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za posledního půl roku ho využilo 16 lidí. Starosty Stochova Romana Forštaj jsme se zeptali, co je ve městě nového.
3: Novinkou jsou odpadkové koše s novými piktogramy. Připomínáme, že do nádob na plasty nyní nově patří i kovy. Jedná se totiž o multikomoditní sběr. Při rekonstrukci náměstí u Dubu jsme během výkopových prací narazili na malé překvapení z minulosti. Pod svrchními vrstvami byly odkryty pískovcové základy dosud neznámé stavby. Na místo dorazili archeologové a ti určili, že jde o pozůstatky vodárenského zařízení z 19. století. Tyto základy budou nově zachovány přímo v prostoru rekonstrukce jako připomínka 19. století v našem městě.
1: Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci, většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černý skládek ubylo. V Česku ale stále končí 20% pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. Úklid nelegálních skládek stojí města a správce silnic každoročně miliony korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slaví po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Jaroslav Tvrdík.
4: Nemůžeme pro nás hledat žádné polehčující okolnosti. Naši fanoušci vběhli na plochu, objektivně přerušili zápas před jeho koncem. Soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Myslím si, že je legitimní, že utkání bylo ukončeno.
1: Červenými kartami slávistických hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry se disciplinární komise začne zabývat ve čtvrtek. Oba mají po vyloučení klasicky zastavenou činnost.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Zpočátku bude noc zatažená místy s deštěm nebo přeháňkami, k ráno přejdou srážky nad 700 metrů ve smíšené nebo sněhové a zároveň začnou od západu ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Úterý přinese snížení teplot a to na 12 stupňů. Obloha bude oblačná, místy polojasná a ojedinělé přeháňky.
0: Ale nevím, jestli se tě na to už neptal Honza, ale vy jste tady většinou rozebírali ty filmové věci, jo.
1: Ano.
0: Jak ty se jako ženská, já nevím, jestli fandíš fotbalu nebo nefandíš.
1: Ale tak to je zajímavý, počkej, na to jste tady poposednu.
0: Jo, na tebe viděl, jo, to
1: nevím, jestli
0: to je dobře. No.
1: Ano, je to dobře.
0: Ale jak ty to jako vnímáš celý, protože samozřejmě já vnímám spoustu odborníků, každý je chytrý až na půdu a tak dále, ale jako slovo ženy jsem v podstatě neslyšel, takže bych si ho rád poslech.
1: Já nevím, jestli jako úplně můj partner fandí Spartě, jo, mně je to jedno, já jsem jako, mně to je úplně jedno, hlavně to je jako kopé.
0: Ty říkáš, že jsi bohemka?
1: No, to samozřejmě, jedno. Ale za mě to bylo trošku moc, já chápu nějaký oslavy, nějakou euforii, ale třeba chování Tomáše Chorého v této sezóně nebylo úplně jako za mě. Ty jako prohřešky tam měl a bylo jich docela dost a nebyly to takový nějaký jako hodobožový prohřešky, ale docela závažný prohřešky, tak uvidíme, jestli se ho někdo ujme nebo jestli třeba nastoupí za Slávy.
0: Jo, tak prej to nesleduju, tyjo, tady to má prostě všechno v malíčku. No, hele, takhle, já se vůbec nedívám, já jsem v podstatě nějaký jméno chorý zaregistroval až teď, ale pro mě to bylo docela drsný. Nic, jedeme dál, dáme si muziku Simple Plan, to je nabídka na 16. až 17. hodinu. My to tady určitě ještě s Kančou trošku rozebereme, ten fotbal, ale jako těším se na to, až to zase popadne a bude se zase bavit o něčem jiném. Všimněte si, že to je prostě týden co týden se objeví něco nového a je o čem se bavit.
1: Ale my zprávaři to máme rádi.
0: No, vy to máte rádi, protože taky konečně něco děláte, to je pravda. Tak jdem na to.
2: Relax Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Ready for Ride, Sean Paul a spolu s ním také zpěvačka, která si říká Ashley Tolk. Mimochodem, máme 10 minut po 16. hodině. Já tady mám jedno takový překvápko na dnešek, ale sválně jsem se běžel podívat na terásku, jak to vypadá, když odcházela Kamča s Honzou. Samozřejmě až do posledního schodu probírali nějaký filmy. To jsou hrozný filmoví šílenci, ale trošku mě překvapilo, že Kamča jako tam začala mluvit o Titaniku. Já jsem teda myslel, že trošičku už dál, jo. Ale to už je její věc. No, každopádně, co se týče dnešní odpolední hádanky, je fakt jako zapeklitá. Já jsem byl v sobotu, nebo v neděli, to je jedno, prostě jeden víkendový den jsem byl na výletě a zašel jsem na místo, který už mě jako láká hodně dlouho svojí pověstí a svojí atmosférou a tak dále. A taky pár fotek jsem tam udělal a říkal jsem si, že bych to mohl vyzkoušet, dát je na Facebook, už tam jsou, a zkusit vás, jestli víte, kde to je. Možná, že jste tam někdo byl, možná ne, já nevím, možná se někdo bojíte a tak dále. Jako každopádně k tomuhle tomu místu se váže spoustu pověstí a bylo to tam hodně zajímavý. Tak jako sváně, mrkněte se na Facebook Relax Rádia, napište, budu rád, když to poznáte.
1: Check

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Ještě než si pustíme dnešní kalendárium, tak jenom připomenu, že dneska máme den zóny soumraku, tedy Twilight Zone Day. Ten se slaví každoročně 11. května, tedy dnes, a je věnován kultovnímu seriálu Twilight Zone. Ale pozor, já jsem si původně myslel, že to je ten seriál takový ten Twilight o těch upírech a tak dále, taková ta romantiárna upírská a tak dále, ale to je úplně něco jiného. Tenhle ten seriál vytvořil Rod Serling a jako má to daleko víc dílů. Já jsem se tady našel dokonce, že to má 156 epizod, jako neuvěřitelný. Takže je to trošku něco jiného, i když myslím si, že podstata je úplně stejná. Tenhle ten den se vlastně slaví maratonem epizod tohoto seriálu. Kdo víte, o co se jedná, tak se můžete dívat. Dělají se různý sci-fi večírky a tak dále. Každopádně je to taková typická atmosféra zóny soumraku. Tak si jo, večer můžete udělat.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. května. Tento den roku 1972 se narodil český atlet Tomáš Dvořák. 11 let po něm spatřila světlo světa také modelka, herečka a zpěvačka Holly Valens. V roce 1958 se Minnesota stala 32. americkým státem. V roce 1881 měla tento den v Praze premiéru opera Bedřicha Smetany Libuše. Psal se rok 19...

Po 9 letech zažil Londýn premiéru muzikálu Vlasy. Ten samý den i rok zemřel ve věku 36 let na rakovinu v Miami na Floridě jamajský reggae velikán.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak ještě samba a jdeme na jednu nabídku, kterou tady pro vás mám. Je to hlavně pro ty tancechtivé, by se dalo říct, protože pozor, je to venkovní taneční zábava. Hned jsem se podíval, jak bude v sobotu 16. května večer od 19 hodin. Takhle, nebude to žádná hitparáda, ale může být vždycky i hůř. A jinak můžete dorazit do amfiteátru Koupaliště v Otvovicích. Jak jsem říkal, sobota 16. od 19 hodin hrát bude Bingo Band Josef Chalupa a host večera bude Jan Hrubý. Takže tam je o kvalitu postaráno. Myslím si, že když vyrazíte, nic neskazíte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Ve 3:45 na relaxu Freddie Mercury, Living on my own. Tato písnička má docela zajímavou historii. Nevím, jestli jste to viděli. Ona už vyšla v 80. letech, někde v 85. na albu Mr. Bad Guy, ale měla takový mírný úspěch. Až teprve v roce 1993, dva roky vlastně po Freddieho smrti, díky remixu se stala evropským megahitem, co si budeme povídat. Nicméně to ještě nebylo furt všechno. Ten klip k této skladbě byl natočen na jeho legendární narozeninové party a vlastně obsahuje tyhle ty skutečný záběry. Díky tomu měl vlastně třeba na některých hudebních stanicích, třeba na MTV, jako trošičku jakože stopku, bylo to pro ně příliš kontroverzní. Každopádně, jako myslím si, že není nikdo, kdo by tuhletu skladbu neznal a spoustu z vás si ji ještě i užívá na tancích 80. a 90. let.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.
3: Čejo!

0: Všem krásným ženám zpíval před chvilinkou Sean Kingston. Máme 17. hodinu právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Úterý přinese snížený teplot, to znamená moc se neohřejeme, dokonce 12 stupňů, to není žádná sláva. Obloha bude oblačná, místy se prý bude objevovat polojasno, tak si to užijte, ojediněle se mohou objevit i přehánky. No a co si dáme v té příští hoďce? Opět Radeček.
2: Chtěl jsem jen říct, že si vážím toho, jak jste se mnou dlouho.
0: Tak vám přeju hezký zbytek pondělí.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
1: Relax Radio.
3: Relax.

0: 8 minut po 17. hodině. Přeju vám všem hezké pondělní odpoledne. Počasí sice není úplně ideální, ale tak buďme rádi, že zatím neprší. To má až zítra. Tak, tohleto, přátelé, byl Topic Ashimza. Missing You je skladba, která se určitě objeví v relaxádě jako jedna z novinek, ale uvidíme kdy. Tenhle týden to ještě nebylo a příští to se uvidí ve středu, kde je tady další vydání relaxády, už se na něj moc těším a hlavně jsem zvědavý, jak ty poslední novinky zamíchaly s pořadím.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: 3 minuty po čtvrt na 6, to byla vzpomínka na 90. léta, Sonic Dream Collective, Don't Go Breaking My Heart. Teď se pojďme podívat ještě jednou, já jsem na začátku vysílání našeho společného, jsem na Facebook dal takovou hádanku, neříkám, že by to bylo nějak extra těžký, ale nemyslím si, že všichni na první dobrou hned věděli. Každopádně našlo se docela dost z vás, když se podíváte na Facebook, tak to uvidíte, kteří hned tušili, kam jsem vlastně o víkendu zamířil, místo, které mě už hodně dlouho lákalo, protože má svoje kouzlo, má svoje jako takový to genius loci, jak se říká, jo. Když řekl, že jsem byl v Bohnicích, tak to bude zní blbě, ale já jsem tam byl na Bohnickém hřbitově bláznů. Je to vlastně, když se podíváte do mapy, tak to najdete, i navigace vás tam celkem v pohodě navede, můžete u toho hned i zaparkovat, ale je tam taková docela příjemná procházka a je to, jak píšete i vy v těch komentářích, úžasné místo, bedne i v noci. Já jsem tam přijel ve dne, ale zůstal jsem tam i trošičku jakože i v noci a musím teda uznat, že večer už jsem s tím měl trošičku možná problém. Navíc, co si budeme povídat, on má nějaký svoje pověsti a třeba Jirka píše, a já jsem ten pocit měl úplně taky, že jako v jedné části, měla by to být ta část, kde jsou pohřbení lidé, co jako nejvíc ublížili vrazy, maniaci a tak, se dost jako vybíjela baterie od foťáku, od mobilu a tak dále. Jakmile jste tam odsaď vypadli, já teda jsem to až tak úplně nesledoval, tak se všechno vrátilo do normálu. Já to doporučuji jako takovou jakože lehkou vycházku za tajemnem, ono jako moc lidí tam není a pozor, jako abyste nečekali, že tam prostě přijdete a všechno tam nás jako bude tajuplný a tajemný a vy se tam budete strašně bát, ne? Co se týče jakoby náhrobků, tak těch tam jako není moc, nebo takhle, oni jsou porostlí břešťanem, takže je nevidíte a musíte vlastně i sejít z těch hlavních cest, abyste se k ním dostali. Navíc je tam jeden, a to jsem se dozvěděl podle pověsti, protože všechno máte vedený vlastně na různých adresách, na Facebooku seženete a tak dále. Je tam jeden hrob, který se v podstatě jako nesmí fotit a když se vyfotí a třeba se jako někam dá na nějakou sociální síť a tak dále, tak tomu danému fotografovi to prý přináší smůlu. Musím teda uznat, zaplať pánbu, že jsem si ho nefotil, jo, ale přečetl jsem si to až potom, ale nějak jsem si říkal, vyfotím ho, až budu odcházet. Je to hned vedle té kaple, která se opravuje, jako pro mě jako velmi zajímavá návštěva. Bohnický hřbitov bláznů, já si myslím, že by tam měl jít úplně každý, protože v dnešní době se to docela hodí.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je minuta po půl šesté, pojďme se podívat na dálnice. Dneska nepůjdeme moc daleko, nebo takhle, daleko půjdeme, ale nemáme toho moc, o čem bychom mohli mluvit, a to je zase na jednu stranu dobře. Na D11, když bychom se vydali z Jaroměře do Prahy, to ne, že byste tam jezdili každou chvíli, ale dneska se tam stala dopravní nehoda dvou osobních automobilů, z toho jedno už je mimo, ale druhé tam zůstalo, to znamená, tvoří překážku na vozovce, i když je na krajnici. Takže pokud byste projížděli zhruba 59. kilometrem, tak s tím rozhodně počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Ať tohle byla na relaxu, Miley Cyrus, máme 6:15. Někde jsem o téhleté zpěvačce čet, že úplně miluje vanilkovou zmrzlinu. Já teda taky mám pravda rád i ovocnou, ale po vanilkový bych se taky utloup, takže my bychom si s Miley možná trošku rozuměli. Chci se ale podívat teďka někam jinam. Vylezl jsem před chvílí na terásku tady před rádio a viděl jsem vzhledem k té odpolední dopravní špičce, co si budeme povídat ráno a odpoledne. Nevím, jak je to u vás, ale třeba tady v Kladně, vzhledem k tomu, že se tady toho dneska dost opravuje, tak jako jsou místa, kde si chvilku prostě počkáte, ale tak to už tomu patří. Pokud chceme jezdit po opravených, tak jako bohužel jinak to nejde. A svým způsobem mě to trošku koresponduje s tvrzením, že v průměru člověk během života stráví asi 6 měsíců čekáním na zelenou na semaforech. Takže pokud jste to až do této doby předprázdninový měli relativně v pohodě, tak věřím, že to do těch 6 měsíců určitě dotáhneme.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Donna Lewis a I Love You Always Forever nás dotáhla až k 18. hodině. Já mám na mysli samozřejmě tu písničku. Pojďme se podívat na počasí, protože to se nám trošku horší, alespoň tady za okny studia.
1: Relax Radio.
0: Ale samozřejmě scháněl jsem veškeré informace, které jako se daly sehnat. Bouřky hrozej, meteorologové varují, ale spíše na východě. Tak uvidíme, protože to, co já tady moc vidím z okna, to jako taky neslibuje vyloženě nějaký krásný večer. A zítra by mělo být jako citelné snížení teplot na 12 stupňů. Obloha by měla zůstat oblačná, stejně jako teď, ale místy už by se mohlo objevit polojasno a na druhou stranu sem tam nějaká ta přehánka by nás klidně mohla neminout, jak se říká. Takže noste deštník, případně vemte si tolik moji oblíbenou pláštěnku. No a jdeme do muziky. Co pak nás čeká? Ed Sheeran, Azizam. Už za chvíli se podíváme do psího útulku. Mám tady jednoho fešáka, no můžete se na něj podívat dopředu, protože to stojí za to. To je kukuč, dali byste mu hned korunu. www.radio-relax.cz, rozklikněte si pejsko stránku a úplně ten první, tak o tom bude říct za chvilku.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: pejskovcům. Pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Vemte si telefon, nebo počítač, nebo noťas, to je jedno, a naťukujte www.radio-relax.cz, dostanete se na naše stránky, tam rozklikněte pejsko stránka a tam na vás hned jako první jukne Archie. Musím teda uznat, že kdybych nebyl alergický na psy, tak pro tohleto psa bych si fakt jako snad i dojel. Městci, psím domově srdce psům, tak tam se dostal z jiného útulku, protože prostě nemohli pro něj najít domov. A to se fakt divím, protože když se podíváte na fotky na stránkách, konec konců můžete se podívat na fotky i u nich, tak zjistíte, že to je prostě ňunínek, jak říkala moje teta vždycky, když něco takovýhle strašně roztomilýho. Konec konců, ono to tady je napsané i v tom popisku. Jinak počítejte s tím, že Archie je zpočátku opatrný, ale když zjistí, že mu neublížíte, tak vlastně jste jeho. Je vděčný, pokorný, je skladný, to zní moc hezky. Veterinu krásně zvládá, což je docela důležitý. Do adopce půjde na základě adopční smlouvy, očkovaný s registrovaným čipem, kastrovaný, ošetřený. Já si myslím, že když se na něj juknete a ten kukuť hlavně, to je prostě pohled jako fakt, vem si mě. Má i krásnýho motýla. Myslím si, že ho má hlavně proto, aby upoutal a abyste na něj nezapomněli. Nic jiného bych zatím nehledal. Myslím si, že každý se snaží nějak upoutat. A ten, kdo hledá domov, jakože Archie určitě jo, tak ten dvojnásob.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Pět minut po čtvrt na sedm na relaxu Madonna, Vogue. Já už jsem o této skladbě mluvil v souvislosti teďka s aktuální Ďábel nosí Pradu, což je ale teďka druhý díl. Ne, že by to bylo aktuální s tou dvojkou, to ne, tam je Lady Gaga, ale protože já jsem viděl tu jedničku a přiznám se, že i jako chlapovi se mi to líbilo, nejenom protože tam hraje vlastně nejhezčí herečka, co si budeme povídat, Anne Hathaway, nedávno jí zvolili a fakt je ten, že je to fakt kočka, ale i protože ta muzika od Madony k tomu módnímu průmyslu prostě patří. V tom druhém díle, protože jak mám teďka v hitparádě, tak vím, je Lady Gaga. Přiznám se, já tím, že jsem možná neviděl ten druhý díl, tak k té Lady Gaga mám takový jakože ne úplně ideální jako stav a prostě úplně mi to nebere. Ta Madonna prostě k tomu víc patřila. Ale jako co je v zákulisí, to nevím. Každopádně, pokud jste viděli už tu dvojku, tak klidně můžete napsat na 606-736-736, jestli je o co stát a jestli teda mám jako rychle zaběhnout do kina, abych se podíval, anebo jestli mám počkat, až se to objeví na nějakých těch streamovacích kanálech a podobně. Každopádně, co se muziky týče, tak jeden jak druhý díl musí být asi hodně zajímavý.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Tři minuty po půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons a já tady mám jednu takovou docela zajímavou věc, protože si myslím, že spousta z vás, i jako v podstatě občas i já, si dá takhle přes den nějakýho toho šlofíka. Tak pozor, odborníci radí, že maximální délka toho šlofíka by přes den měla být maximálně do 20 minut a mezi 13. a 15. v poloze polosedě, aby jako nedošlo k ponoření do toho hlubokého spánku a navíc ještě odborníci doporučí nejčastěji než 3x až 4x týdně.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dneska to utíká všechno strašně rychle. Za 2,5 minuty bude 6:45. Já už jen tak jako lehce připomenu, že na Facebooku máme fotky z jednoho hodně tajuplného místa, tady není úplně daleko. A možná to můžu klidně i říct, je to ze Hřbitova bláznů. Pokud jste někdy byli v Bohnicích, a to na festiáku nebo kdekoliv jinde, tak jste se tam mohli jít podívat. Tak to je taková jedna lákačka na náš rádiový Facebook, můžete se podívat. A doporučuji si k tomu ještě spoustu věcí přečíst, protože to místo má svoje kouzlo. A jsou tam zajímavé věci. Ale chtěl jsem mluvit ještě úplně o něčem jiném. Asi jste už slyšeli o tom, že když jdete současně s někým, tak že se vám jaksi synchronizuje chůze. Jo, to znamená, že postupem doby, nevím teda po jaký době, ale to pak funguje, to jsem si i ověřil, že jdete úplně stejně. Když byste se náhodou dostali k tomu, že byste potkali někoho, se kterým byste se navzájem jako přitahovali, tak to poznáte velmi jednoduše, taky podle toho, že kopírujete vlastně pohyby svoje, podobně sedíte, což jako je pravda, že asi na tom něco bude. A co bych si docela rád ověřil a vyzkoušel, synchronizujete tempo řeči i pohledu. To znamená, že když narazíte na nějakou dámu, slečnu, ženu a tak dále, jakože přece jenom oni to tempo v tom mluvení mají trošičku jako rychlejší, tak si myslím, chlapi, že budete mít co dělat.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax. Sedí anděl na střeši.

Tak ještě než to definitivně zapíchnem, tak mám tady dvě hudební zprávy, které mě potěšily. Obě dvě, i když každá svým způsobem jinak. O Bon Jovi se bude natáčet film. Na to se fakt hodně těším. Konec konců, teď se s těma těma v uvozovkách životopisnýma filmama o zpěvácích, kapelách a tak dále, celkem roztrh pytel, tak jsem na to docela zvědavý. Potom, co jsem viděl Michael Jacksona, jsem z toho jako trošku zklamaný, no co si budem povídat, na Queeny to prostě nemá. A pak je tady ještě jedna zpráva. To si myslím, že když je v současné době takový jako realitní boom, tak nevím, jestli Sharon Osbournová, což je manželka po Ozim, jestli zvolila dobrou dobu, ale aktuálně, kdybyste měl někdo zájem, prodává sídlo, který právě sdílela s Ozim, je tam spoustu věcí, které ho budou budoucímu majiteli připomínat, a prodává ho za pouhých 355 milionů, samozřejmě v přepočtu korun. Takže kdybyste náhodou měli zájem, dům disponuje domácím kinem, to je úžasné, to jsem vždycky si přál mít, 7 ložnicemi a 11 koupelnami. To jsem si vždycky říkal, proč jako si někdo pořizuje tolik koupelen. To je prostě hrozný. Pochopil bych třeba 3, 4, ale 11 koupelen, to je neuvěřitelný. A 7 ložnic k tomu.

0: Lehká vzpomínka na Ozzyho a jedeme dál, protože pomalu, ale jistě se blížíme do finále téhle hodiny.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: byla hodně příjemná muzika na konec hodiny. George Ezra a Shotgun. Máme 19. právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Furt čekám a čekám a čekám, jestli se přikulí ty vlny, teda ty vlny, ty mraky a spustí se nějaký deštík. I když v koutku duše doufám, že ne, protože klasika, jsem tu pěšky bez deštníku a podobně, takže ještě chvilinku by to mohlo vydržet, ale meteorologové hlásí, že na večer, třeba na východě, že by mělo hodně pršet, tak kdybyste tam měli namířeno, počítejte s tím. Jinak zítra snížení teplot na 12 stupňů Celsia, moc se neohřejem. Obloha bude oblačná, místy prý i polojasná, ale přeháňkama hrozí meteorologové znovu. Tak a jenom abyste věděli, do čeho zítra budete vstávat. I přesto všechno vám přeju, aby ten zítřek, ten zítřejší den byl nejlepší vašeho života. Best day of my life, American Outdoors, muzika do další hodinky. Jinak vám samozřejmě přeju hezký večer a budu se těšit zítra už vlastně o 9. hodiny.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: nic.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. května. Tento den roku 1907 se narodila herečka Katharine Hepburn. V roce 1948 přišel na svět v anglickém Birminghamu rocker Stevie Winwood. O 10 let později přišel na svět syn herce Marlona Branda, Christian. Dnes už stejně jako jeho otec nežije. Zabila ho sestra jeho přítelkyně. 12.5.1884 zemřel jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů. Jmenoval se Bedřich Smetana a bylo mu 60 let. Psal se rok 1971, když se v Saint-Tropez ženil zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. 12. května 1992 se jistá Ingrid Bajens stala první Belgičankou, která zdolala nejvyšší horu světa, Mount Everest.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.